Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum možný. Extravaganza. Maximální party na Evropě 2. Dance Extravaganza.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý. A potom schovávat se do míst, kde jsme se poznávali, nechávali umíst. Koukali na město, který nám ještě střeží.

0: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
1: Tak co, těšíte se?
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
1: Do kiny jde temné rodinné drama Birthday Party s Willemem Dafoem v roli řeckého miliardáře Markose Timoleona, magnáta ve stylu Aristotela Onassise. Děj filmu se odehrává v roce 1975 na soukromém ostrově, kde mocný a kontrolou posedlý patriarcha pořádá okázalou oslavu 25. narozenin své dcery Sofie, jediné dědičky po tragické smrti syna.
2: You never needed me.
1: Oslava slouží jako dokonalá příležitost pro různé osoby z Markosova života, jak se k němu přiblížit se svými vlastními záměry. Pro samotného Markose má být oslava zase prostředkem, jak zasáhnout do života dcery. Sofia má ale pro Markose připravené vlastní důležité a nepříjemné novinky. Zatímco se rajský ostrov pomalu mění v neprostupné vězení plné manipulace, lží a skrytých ambicí, stává se z narozeninové oslavy psychologická partie, v níž každý skrývá vlastní tajemství. Španělský snímek Birthday Party je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
4: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
3: Já miluju samolepky, rybiček.
4: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
3: Nebo tady, soutěž o Lego bandí rodinka.
4: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
3: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
5: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
3: Juchu!
6: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 7 hodin startuje víkendové maximum muziky a jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou. Dobré ráno. Po 2týdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. V končícím létě je čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. Hlavní havajský ostrov čelí první hrozbě přímého zásahu hurikánem za 155 let. Tropická bouře Lala, která se v pátek vytvořila nad Tichým oceánem, v sobotu zesílila na první stupeň hurikánové škály. Hurikán provází vítr o rychlosti až 120 km za hodinu. Oblast už zasáhl silný déšť, vítr a vysoké vlny. Ani největší naděje české výpravy na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu medaily nezískaly. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel skončila v běhu na 400 metrů čtvrtá. Obhájce titulu Jakub Vadlejch obsadil v hodu oštěpem páté místo. K medaili mu chybělo 9 cm.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na hlavních dálničních tazích je aktuálně klid, opatrnost se však vyplatí na Zlínsku. K nehodě došlo na silnici 49 na vjezdu do Bratřejova.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je jasno až polojasno, postupně během dne od západu dorazí oblačnost a zatáhne se. Pršet bude zejména na severozápadě Čech, srážky na Moravě a ve Slezsku pak očekáváme až později večer a hlavně v noci na pondělí. Nejvyšší teploty budou atakovat 630. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Katkou Haškovou. Robin Schulz, Mel Smith, Monodream nebo Justin Bieber, to jsou interpreti, které vám budu dneska ráno hrát.
2: Evropa 2.

0: Dobré ráno, ladíte nedělní Maximum muziky Evropy 2 a dnes je Národní den horské dráhy. A já mám k horským dráhám poměrně blízký vztah. Ne, že bych je nějak jako stavila, nebo na ně nějak extra chodila, ale já jsem bývala vášnivou hráčkou Roller Coaster Tycoon. To byla taková počítačová hra nás, mileniálských dětí. Jo, jestli jste tu hru hráli, tak asi víte, že člověk začal s nevinnou myšlenkou, že bude lidem dělat radost a stavět horské dráhy a prostě zábavný park. A vlastně o pár hodin později řešíte cenu hranolek, že tam je nepořádek, protože máte málo uklízečů a že se vám pozvraceli ty zákazníci. No, já jsem pak teda, musím se přiznat, zkoušela, jak moc prudkou horskou dráhu musím jako postavit. Aby jim bylo nevolno, ale tak prostě občas je každé dítě zlé dítě. No, každopádně dnešní datum není vybrané náhodou. 16. srpna 1898 získal americký vynálezce Edwin Prescott patent na horskou dráhu s vertikální smyčkou. Takže proto to dnešní datum. Horské dráhy samy o sobě jsou ale ještě starší. Za jednoho z otců moderních amerických horských drah je považován LaMarcus Thompson, který už v roce 1884 otevřel Switchback Railway na Coney Islandu v New Yorku. Ale proti jako dnešním atrakcím to byla spíš taková, jak to říct, lázeňská jízda. Jo, jelo to asi 10 km za hodinu, jízda stála 5 centů, ale mělo to velký úspěch a prý to vydělalo kolem $600 denně. Takže když jsem jako dítě seděla u toho roller coaster tycoonu a snažila se vytřískat z návštěvníků parku co nejvíc peněz, tak jsem vlastně pokračovala jenom v podnikatelské tradici 19. století. No. Ale pak se stala jedna zásadní věc. Viděla jsem film Nezvratný osud 3. Jestli ten film znáte, tak víte, že začíná katastrofou právě na horské dráze, když se tam uvolní nějaký jako šroubek a všichni prostě zemřou. No. A můj vztah k zábavným parkům se tím definitivně změnil a už prostě na žádnou horskou dráhu nikdy nevlezu. Takže od té doby zastávám názor, že horská dráha je skvělá věc, když ji stavím v rollercoaster tycoonu a sama sedím bezpečně doma. Takže všechno nejlepší horským drahám a já dneska ten svátek oslavím tak, jak se sluší a patří hezky ze země. A nebo tady taky na Evropě 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music
2: Chart. Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nouzová obrana planety Země před útokem nepřátelských mimozemšťanů se jmenuje Chuck Norris.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda se stala na D1 u Kroměříže na 261. kilometru ve směru na Brno. Počítejte s omezením provozu. A na dálnicích je dnes ráno hned několik větších uzavírek. Nejdelší je na D35 u Olomouce, kde řidiči ve směru na Hradec Králové neprojedou mezi 264. a 283. kilometrem. A dvě uzavírky komplikují také D8. Ve směru z Prahy na Ústí nad Labem je dálnice uzavřená mezi 9. a 10. kilometrem u Postřižína. V opačném směru na Prahu se uzavírka týká na úseku mezi 60. a 65. kilometrem u Řehlovic. Jak se říká, spěchejte pomalu a hlavně šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Dobré ráno, je tady neděle. Je relativně brzo, nebo tak já vlastně nevím, v kolik obvykle lidé stávají o víkendech, asi se to liší, že jo. Starší nemůžou dospat a teenagery můžete klidně nechat spát až do oběda. Ale já mám dobrou zprávu pro všechny, kteří vstávají brzo, protože když vstáváte brzo, tak jste nejlepší verzí sebe sama, aspoň morálně. Protože jsem zjistila, že existuje psychologická teorie zvaná Morning Morality Effect, tedy něco jako ranní efekt morálnosti. V roce 2014 vyšla studie, ve které vědci zkoumali, jestli se naše ochota podvádět mění podle denní doby. A v několika experimentech zjistili, že lidé ráno podváděli a lhali méně než odpoledne. V jednom experimentu třeba lidé dostávali peníze podle toho, jak odpověděli na jednoduchý úkol na počítači. Systém byl nastavený tak, že některé odpovědi jim vydělali jakoby víc peněz, takže měli možnost si trochu pomoct a účastníci testování mezi 8 a polednem podváděli méně než ti testovaní odpoledne do 6. A to původní vysvětlení bylo docela logické, protože my se během dne pořád rozhodujeme, o něčem rozhodujeme a řešíme a odoláváme různým pokušením, takže postupně klesá ta naše sebekontrola. Jo, takže ráno našla jsem peníženku, musím ji okamžitě vrátit. Odpoledne, samozřejmě ji vrátím. V 5 večer, tak nejdřív se podíváme, co tam je a kolik by mohlo být nálezné, chápeme se. Jenomže věda má ráda, když se její výsledky zkouší znovu, no a bohužel to je otázka, jestli bohužel, ale novější velké studie zjistily, že morálnější ráno zřejmě nejsme. V jedné studii z roku 2025 s více než tisícovkou lidí se Morning Morality Effect nepotvrdil. A podobně dopadla i větší analýza předchozích výzkumů. Jo, radost, když ty výzkumy dávají smysl. No. Navíc se ukázala zajímavější možnost, že může záležet i na tom, jestli jste raní ptáče nebo noční sova. Že prý ty lidi mají větší sebekontrolu v části dne, která lépe odpovídá tomu jejich přirozenému rytmu. Takže, bohužel vám nemůžu říct, že my, co jsme vzhůru takhle ráno, jsme automaticky morálně nadřazenější než zbytek populace. Na druhou stranu, než se všichni ostatní probudí a zjistí to, tak my si to můžeme ještě chvilku myslet. Krásné ráno, Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Dobré ráno, ladíte Evropu 2, bylo 8 hodin, takže to znamená jediné zprávy se Zuzkou Kozákovou jsou tady. Dobré ráno. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit asi o 1400 méně dětí než ve školním roce 2025-2026. Naopak ve středních školách v denním studiu žáků opět přibude. Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů ministerstva školství. Jedna z největších českých sportovních akcí vstupuje do jubilejní sezóny. Česjizerská 50 spustila registrace na svůj 60. ročník. Půl roku před hlavním závodem přivezli organizátoři skutečný sníh přímo ke Karlovu mostu a na běžkách se v kulisách nejznámější české památky potkali olympijský medailista, mistři světa, elitní běžkaři i veřejnost. Registrace na závody, které se uskuteční příští rok od 11. do 14. února, jsou právě teď otevřené za nejvýhodnější ceny. Fotbalisté Slavie dnes zkusí ve čtvrtém ligovém kole udržet 100% bilanci ve šlágru v Liberci. Zápas začne ve 20 hodin. Už ve 3 odpoledne bude mít výkop utkání Baníku Ostrava s nováčkem Artisem Brno, který má na kontě jediný bod.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, na 261. kilometru máme nehodu, počítejte tak se zdržením. Další komplikace jsou na Olomoucku, na vjezdu do Litovle, i v tomto případě máme nehodu a policie zasahuje u nehody na Zlínsku, na silnici 49 u Bratřejova.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, postupně počítejte s oblačností, zatáhne se a déšť se objeví zejména na severozápadě Čech. Srážky na Moravě a ve Slezsku se pak objeví až později večer a zejména v noci na pondělí. Dnešní nejvyšší teploty pak očekáváme v rozmezí od 31 do 36 stupňů. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Katkou Haškovou. No a já jsem si pro vás připravila takové zábavné téma. Proč nás baví content, u kterého si říkáme, tohle jsem zažila taky? To vám všechno vysvětlím. Poslouchejte Evropu 2.
2: Evropa 2.

0: Tak je Tlaroj PCS na Evropě 2, posloucháte nedělní Maximum muziky. Máme 8 hodin 19 minut a já se ptám, měli jsme všichni stejné dětství? Protože mně přijde, že stačí na internetu vytáhnout jednu starou reklamu, školní bufet, céčka, nějakou konkrétní sladkost nebo větu, kterou říkali rodiče a pod tím jsou okamžitě komentáře. Oh, tohle jsi měl taky, počkej, přesně tohle jsme dělali. Ne, tvoje máma to taky říkala. No a ono proto existuje docela zajímavé vysvětlení. Francouzský sociolog Maurice Alvax přišel s pojmem kolektivní paměť. V podstatě říkal, že naše vzpomínky nejsou jenom čistě osobní, ale že je formuje také prostředí a skupiny lidí, ve kterých vyrůstáme. Takže jedna generace může mít, jak to říct, takový jako společný balíček dětství. Stejné televizní pořady, stejné reklamy, podobné hračky, stejné sladkosti, podobné školní zážitky a dokonce i stejné rodičovské hlášky. Jo, znáte to takové to, nekoukej se tak blízko na televizi, pokazíš si oči, nebo mě nezajímají ostatní, mě zajímáš ty. A dokud bydlíš pod mojí střechou, no. A tady může fungovat ještě i mezigenerační přenos. Rodiče totiž někdy nevědomky používají věty a vlastně způsob komunikace, který sami zažívali jako děti. A proto nás podobná, jo, takže je docela možné, že vlastně ta hláška, kterou vám říkala maminka, tak jí říkala její maminka, možná to není vůbec jako originální tvorba našich rodičů, jo, že jí dostala, tak je to takový rodinný verbální folklor, by se dalo říct. A proto nás podobná nostalgická videa tolik baví, že si jako vzpomeneme na něco, co známe a navíc ještě zjistíme, že stejnou vzpomínku mají tisíce dalších lidí a to je důležité, posiluje pocit, že někam patříme. Otázka samozřejmě je, jak to budou mít dnešní děti, protože zatímco my jsme měli pár televizních kanálů, stejné reklamy, podobné hračky, tak dneska má vlastní každý vlastní algoritmus, vlastní feed, vlastního influencera a vlastní bubble tea, jo? Takže možná jednou nebudou říkat, my jsme měli všichni stejné dětství, ale spíš, počkej, tobě TikTok taky ukazoval tohle. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take it
3: to the city. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím, Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Fast, slow, cash, Evropo 2.
1: Evropa 2.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: dvě, kde to stojí.
1: Na D5 u Nířan je ve směru na Plzeň uzavřená část dálnice kolem 95. kilometru. U Litovle na Olomoucku komplikuje provoz nehoda na silnici směrem na Uničov. Řidiči by v tomto úseku měli počítat s omezením. A komplikace čekají také řidiče na D1 na Benešovsku. Ve směru na Prahu je dálnice uzavřená mezi 66. a 56. kilometrem, tedy v úseku u Lokte. Šťastnou cestu!

Yes.

0: Illusion v podání Dui Lipy. Dua Lipy? Skloňuje se jméno Dua Lipa? No každopádně na Evropě 2 dospívala Dua Lipa. A jestli si dneska chcete přečíst něco z kategorie tohle by člověk nevymyslel, tak mrkněte na náš web, na web Evropy 2. Protože v Austrálii našli dva muži u silnice kufr, ve kterém bylo něco, co vypadalo jako lidské tělo. Přijela v policie, forenzní technici, dokonce vyšetřovatelé z oddělení vražd, prostě to začínalo jak klasický detektivní seriál. No a rozjelo se pátrání po tom, co se tady vlastně stalo. Údajná oběť měla vlasy, piercing v nose a dokonce skvrny, které vypadaly jako modřiny a odřeniny. Jenže po několika hodinách přišel poměrně zásadní zvrat. Nebyla to mrtvá žena, byla to realistická sexuální pana. Takže vyšetřování vraždy bylo zase ukončeno. A mně na tom celém zůstává vlastně jediná otázka, čí byla ta pana a proč byla v kufru u silnice. No a jestli vás zajímá celý tenhle bizarní případ a co k němu řekla australská policie, tak to najdete na webu Evropa2.cz a mimochodem podobných zpráv, u kterých je ta realita mnohem kreativnější než američtí nebo australští scénáristi. Tak takových zpráv tam máme víc. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Aliens. Shut up, Dad.
3: Za novinkou Konec Oak Street stojí režisér David Robert Mitchell, který má na kontě výtečné horory jako Záhady Silver Lake a Neutečeš.
4: Looks like the whole neighborhood's lost power.
3: Konec Oak Street je pro Davida oficiálním vstupem do mainstreamu. Velký rozpočet, velký námět o sousedství přeneseném do džungle zaplevelené dinosaury a velká jména před kamerou. Ostatně Anne Hathaway a Ewan McGregor jsou bez diskuse vynikajícím úlovkem.
4: We can't leave.
5: I think that our neighborhood, our whole street has moved.
3: A že jde o mimořádně ambiciózní projekt, dokládá i producentská účast J.J. Abramse, jednoho z nejvlivnějších amerických tvůrců, který proslul jako mistr záhad.
6: Get out of there, run!
7: What the hell's going on?
3: Konec Oak Street je zasazený na typické americké předměstí 80. let, takové, jaké známe z hollywoodských filmů. Jednoho dne ale poklidný život obyvatel naruší záhadná kosmická událost. Jejich domy, ulice a celé okolí jsou přeneseny neznámo kam, na místo, kde se to jen hemží dinosauřími zabijáky. Sci-fi thriller Konec Oak Street je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Ano, je 9 hodin, co se stalo a co se bude dít vám právě teď na Evropě 2, řekne Zuzka Kozáková. Hezké ráno. Změnu nařízení o lékařských posudcích pro držitele zbraní a střeliva, která má zjednodušit administrativní postupy, projedná v pondělí vláda. Podle návrhu lékaři v budoucnu nebudou muset v posudku při zpracování uvádět prohlášení, že nahlédli do takzvaného emergentního zdravotního záznamu posuzovaného. V posudku budou nově pouze vyznačovat, zda nahlédli do lékového záznamu. Pokud ne, budou muset uvést konkrétní důvod, proč tak neučinili. Příští ročník mezinárodní písňové soutěže Eurovize se uskuteční v bulharském letovisku Burgas 11., 13. a 15. května 2027. Bulharsko bude příští rok hostit semifinále a finále této soutěže, protože letos v květnu vyhrálo její 70. ročník. V Bulharsku se finále Eurovize uskuteční poprvé. Jana Čejku dnes čeká druhý finálový start na plavecké mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant nastoupí v 18.40 do medailových bojů v polohovém závodu na 200 metrů, do kterého se kvalifikovala, to z 8. místa novým českým rekordem.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Na 195. kilometru máme odstavený vůz po nehodě a na Litovelsku, respektive Olomoucku, na vjezdu do Litovle stále počítejte s menším omezením. Došetřuje se tu nehoda.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá spíše oblačnost, postupně se úplně zatáhne, zejména na severozápadě Čech očekáváme déšť či přehánky, srážky na Moravě a ve Slezsku dorazí až později večer a zejména v noci na pondělí. Dnešní nejvyšší teploty se dostanou na 31 až 36 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková.
3: Já přemýšlím na tou Eurovizí v tom Bulharsku a říkala jsem si, jak bych ohodnotila ty tvoje dnešní zprávy a byla to úplná bangarenka. Greetings to listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Verani, Europol, Josef, Evropa, Evropa 2, Evropa 2, stay tuned. Maximum muziky pokračuje a taky vám chci říct, že stačí, aby vám někdo věřil a vy můžete být skutečně lepší. Za chvíli vám řeknu, jak to přesně funguje. Evropa 2.

0: My body isn't ready, somber. Moje tělo teda taky není úplně připraveno, ale o tom to není. Vítejte u poslechu Evropy 2. Jsem to říkala tak hezky veřejnoprávně. To je jedno prostě. Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a já tady mám takovou zajímavou teorii. Znáte film My Fair Lady? Profesor Higgins vezme obyčejnou květinářku Elizu a rozhodne se z ní udělat dámu z vyšší společnosti. Začne s ní pracovat a učí ji správně mluvit a chovat se. A postupně se z ní skutečně stává někdo úplně jiný. Prostě dáma. No a s tím souvisí psychologický pojem Pygmalion efekt. V zásadě říká, že to, co od druhých očekáváme, může ovlivnit, jakých výsledků oni nakonec dosáhnou. Proslavil ho v 60. letech psycholog Robert Rosenthal se svou kolegyní. Udělali zajímavý experiment na základní škole. Děti dostali test a učitelům potom výzkumníci řekli: tyhle konkrétní děti mají podle výsledků mimořádný potenciál a v příštích měsících u nich pravděpodobně nastane velký intelektuální rozvoj. Jenomže ty děti byly vybrané náhodně, žádný mimořádný potenciál jim test neodhalil. A když se výzkumníci po několika měsících vrátili, zejména některé mladší děti označené za nadějné, tak skutečně vykázali větší zlepšení v IQ testech. A to vysvětlení je fakt zajímavý. Učitelé si nejspíš asi neříkali: jo, tak Pepíček je genius, tomu se budu dneska věnovat o 7 minut déle. Stačilo, že od těch dětí podvědomě čekali víc, možná jim dávali těžší úkoly, víc prostoru na odpovědi nebo je víc povzbuzovali. Jinak reagovali na jejich chyby a to dítě postupně dostává zprávu. Aha, oni si myslí, že na to mám a možná na to opravdu mám. A právě to je Pygmalion efekt. Naše očekávání může změnit naše chování k druhému člověku a tím nakonec pomoct změnit jeho výkon. Samozřejmě ten název pochází ještě ze staršího příběhu, než je My Fair Lady, z řeckého mýtu o sochaři Pygmalionovi, který vytvořil krásnou ženskou sochu, zamiloval se do ní a bohyně Afrodita ji nakonec oživila. No a přes ten příběh se dostáváme právě k té divadelní hře. Takže Pygmalion, My Fair Lady i psychologický efekt mají společnou jednu myšlenku. To, co v někom vidíme, může do určité míry ovlivnit, kým se nakonec stane. A myslím, že to je fakt hezká věc na dnešní den. Zkuste dneska někomu dát najevo, že mu věříte. A jestli chcete začít u mě, tak mi klidně můžete napsat, že očekáváte, že budu nejlepší moderátorka tady. Ne, samozřejmě tady ještě Zorka. Ale, a Ivana, ježišmarja, no teď jsem se do toho zametala, no nic, prostě, tohle je Evropa 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Můj otec chtěl být od malička stejný jako já.

0: kde to stojí.
1: Nehoda komplikuje provoz u Budyně nad Ohří na Litoměřicku. Stala se na silnici směrem na Mšené Lázně a řidiči tam musí počítat s omezením. V Praze 15 s komplikacemi setkáte v ulicích Plukovníka Mráze, taktéž kvůli nehodě je tam omezený provoz a na D5 u Nýřán je ve směru na Plzeň uzavřená část dálnice kolem 95. kilometru. Šťastnou cestu, Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Dagny. Tvoje nová muzika. Lost Frequencies. Evropa 2. Maximum nový muziky.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow. But now we're fast gone, we go.

0: Ceresí, Martin Herich, jejich Starlight, na vlnách Evropy 2, krásné, dobré, teď už dopoledne, už asi nebudeme říkat ráno. Dnes je 16. srpna, svátek má Jáchym a blíží se pomalu 10. hodina. No a pokud jste z Prahy, anebo se chystáte třeba v září do Prahy, tak mám pro vás jednu zásadní zprávu. Protože jestli se budete začátkem září pohybovat kolem Karlova mostu a budete mít pocit, že tam je ještě větší chaos než normálně, tak možná za to tentokrát nebudou tak úplně moc turisté. V Praze se totiž začne natáčet seriál Tajemství všech tajemství podle nejnovějšího bestselleru Dana Browna. A Praha tam nebude jen nějaká taková hezká kuliska na dvě minuty. Ten příběh přímo začíná v Praze a Robert Langdon se bude pohybovat po Karlově mostě, v Klementýnu, na Petříně nebo v Josefově. Jak jsem říkala, to samotné natáčení má začít na začátku září, ale tentokrát už tam neuvidíme Toma Hankse, jak ho známe třeba ze Šifry mistra Leonarda nebo Andělů a démonů. V nové té seriálové verzi ho stvární Morgan Spector a jeho partnerku pak Rebecca Hall. Seriál bude mít přibližně 8 hodin a datum premiéry ještě nevíme. Nicméně, jestli chcete vědět, co bude Robert Langdon v Praze řešit, proč v příběhu dojde k brutální vraždě, co má společného záhadný útočník se starými pražskými legendami, tak si buď můžete počkat na seriál, anebo ještě mrknout k nám na web Evropy 2, protože tam jsme o tom psali. A já jen doufám, že až budou natáčet na Karlově mostě, tak nebude Langdon potřebovat někam rychle utéct, protože mezi těma malířema karikatur, stánkama se šperky a spoustou skupin turistů by měl podle mě i tady ten Superman docela smůlu. Díky, že posloucháte Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2, kam vyrazit?
2: Činasky vystupují po celé republice v rámci turné Open Air Léto 2026, které potrvá až do poloviny září. Nenechte si ujít unikátní program pod širým nebem v jedinečných kulisách amfiteátrů, zámeckých zahrad, městských parků i letních kin. K již dříve ohlášeným 18 zastávkám kapela nyní přidává ještě bonusový koncert v krásném prostředí Loděnice Troja v Praze, kde v úterý 15. září celé turné vyvrcholí. Čeká vás více než 5 hodin hudby a zábavy. Ještě před samotným téměř dvouhodinovým koncertem Činasky bude na programu vědomostní kvíz pod taktovkou Libora Boučka a energická warm-up party DJ Frikyho. Zářijový koncert v Troji bude zároveň na dlouhou dobu jediným samostatným vystoupením kapely v Praze. Vstupenky jsou v prodeji na www.činasky.cz.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Jimrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
5: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
4: Já miluju samolepky rybiček.
5: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
4: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
5: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
4: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
6: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
4: Juchu!
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Zveme všechny děti na oslavu 5. narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
11: Partnery akce jsou Mateří douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
12: Evropa 2.
1: Hudební novinka. Evropy 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: I na Evropě 2 se přikulila 10. hodina, Zuzka Kozáková je na svém místě a zprávy jsou tady, jupí. Dobré dopoledne. Po dvoutýdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. V končícím létě je čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami. Ty se uskuteční v říjnu. Hlavní havajský ostrov čelí první hrozbě přímého zásahu hurikánem za 155 let. Tropická bouře Lala, která se v pátek vytvořila nad Tichým oceánem, v sobotu zesílila na první stupeň hurikánové škály. Hurikán provází vítr o rychlosti až 120 km za hodinu. Oblast už zasáhl silný déšť, vítr a vysoké vlny. Ani největší naděje české výpravy na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu medaily nezískaly. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel skončila v běhu na 400 metrů čtvrtá. Obhájce titulu Jakub Vadlejch obsadil v hodu oštěpem páté místo. K medaili mu chybělo 9 cm.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na hlavních dálničních tazích je aktuálně klid, ovšem komplikace jsou na Vysočině. Žďár nad Sázavou hlásí nehodu v Dolní ulici a na jihu Čech taky opatrně nad Českobudějovickou. Bouralo se na silnici 3 na vjezdu do obce Planá.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá oblačnost, místy je zataženo, na severozápadě Čech může pršet, déšť se však objeví i na Moravě a ve Slezsku, ale to až později večer a hlavně v noci na pondělí. Dnešní teploty se dostanou na 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte nedělní Evropu 2 a 2:50 si slovo bere Katka Hašková. Když se řekne Copacabana, tak si asi představíte Rio de Janeiro a sambu, ale to není jenom slavná pláž. Její jméno je mnohem starší a má překvapivý příběh.

0: Krásné dobré ráno, nebo dopoledne, posloucháte vysílání Evropy 2, maximum muziky a já se musím něčemu přiznat. Já jsem si myslela, že prostě Copacabana je ta slavná pláž v Riu, což je jakoby pravda, ale její jako historie nebo historie toho názvu sahá úplně někam jinam a mnohem dál. Její příběh totiž začíná tisíce kilometrů od Ria v Bolívii u jezera Titicaca. Právě tam totiž leží původní město Copacabana a tahle oblast byla posvátná už dávno před příchodem Evropanů. Uctívali ji původní obyvatele And a později také Inkové. Nedaleko leží třeba slavný ostrov Slunce, který měl v inské mytologii obrovský význam. No a zajímavý už je samotný název Copacabana. Jeho přesný původ není úplně jistý, ale jedna z teorií ho odvozuje z aymarštiny a vykládá ho přibližně jako výhled na jezero. Existují ale také prameny, které Copacabanu spojují se jménem původního andského božstva. Jo, jakože, chápete, božstvo Copacabana. A to bylo spojené s vodou a rybami, takže takové akvarijní božstvo, dalo by se říct. Takže za názvem, se kterým si dneska spojujeme hlavně večírky a Helenu Vondráčkovou, tak může být ve skutečnosti velmi stará předkolumbovská tradice. Pak přišli v 16. století Španělé, s nimi křesťanství, v Copacabáně začala být uctívána Panna Marie z Copacabány. Já bych si to chtěla představit, představte si. A teď jako já nechci samozřejmě se dotknout lidí, co panu Marii jako uctívají. Ale přece jenom Panna Marie na Copacabáně, tak bych si ji představila, jak se tam jako mírně vlní v rytmu samby, to by bylo skvělý. Její slavnou sochu vytvořil domorodý umělec inského původu a postupně se s ní začaly spojovat zázraky. Z Copacabány se stalo významné poutní místo a ten kult se začal šířit po celé Jižní Americe a tak se to dostalo až do Brazílie. Na pobřeží dnešního Ria vznikla kaple zasvěcená právě paně Marii z Copacabány. A podle ní začali lidé říkat Copacabana i okolní oblasti a nakonec toto jméno zůstalo i slavné pláži. Takže, až někdy uslyšíte Copacabana, možná si kromě Ria a Samby vzpomenete i na Bolívii a na panu Marii z Copacabány, protože jedno z nejslavnějších plážových jmen na světě má kořeny v posvátné krajině vysoko v Andách u jezera Titicaca. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio, jsme Evropa 2.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
14: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
7: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Pero je mocnější zbraň než meč, pokud ho držím v ruce já.

0: vámi Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Vážnější nehoda se zraněním se stala v Lužicích na Hodonínsku. Na Velkomoravské ulici zasahují záchranáři a další složky integrovaného záchranného systému. Provoz je kvůli nehodě omezený. V Praze 15 komplikuje dopravu nehoda v ulici Plukovníka Mráze. Řidiči tam musí počítat s omezením průjezdu a dlouhodobě zůstává neprůjezdná komunikace v obci Vráto u Českých Budějovic. Jde o uzavírku místní silnice, která má podle aktuálních informací trvat několik let.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Hudební novitka Kacaj a Animal. A já už tady vedle mě na Evropě 2, ve studiu Evropě 2. Vítám Ondru nového, vodného. Hele,
1: Kacaj dozněla a ty máš vlastně Ondra Aj.
0: Ondra Aj. A já jsem Kat, víš, jako by... Kat Aj. Hele, tady je ta skupina, já jsem se na holky koukala, taková jako šestice sexy vamp dívčin z LA.
1: To funguje ještě.
0: No, mě to právě překvapilo, protože já jsem skončila někdy u Destiny's Child nebo něčeho jako podobného. Měl jsi nějakou oblíbenou holčičí jako kapelu?
1: Ale neříkám, že jsem měl oblíbenou, ale mám hezkou příhodu. Pamatuješ Pussycat Dolls?
0: No samozřejmě.
1: Pussycat Dolls, tak představ si, že jedeš na koncert Pussycat Dolls, to jsme jeli s Evropou 2 a vezli jsme sebou nadšené faninky a tehdy ještě nebyly úplně mobily. To znamená, lidi si sebou táhli normálně klasický videokamery, což se samozřejmě už tehdy na koncertech nesmělo. A tak jedna nebohá výherkyně, mladá holčička, která byla obrovská faninka Pussycat Dolls, tak v první řadě si to zabrala, propašovala tu kameru a když ji vytáhla, tu kameru, tak samozřejmě první, co obrovský člen security ji vytáhl z té první řady. Vytáhli ji pryč a vypadalo to, že si ten koncert neužije, ale stalo se něco úplně jiného. Tu kameru jí zabavili, že si ji může vyzvednout po konci koncertu a když ji venku vedli zpátky do té haly, tak zrovna v rámci koncertu ty Pussycat Dolls slezli z pódia a vystupovali na druhé straně haly a šli zrovna kolem té haly, kde šli ona. Takže jí se splnil ten sen. Ona je potkala, oni ji zamávali, plácli si s ní a pokračovali dál. Ty chápeš?
0: Já mám jaký normálně husinu.
1: Takže věřím, že každý, kdo má rád nějakého oblíbence, tak kdyby tohle zažil, tak se z toho doslova a do písmene rozněžní. No.
0: Ale a koho řekl. Máš takhle ty, kdyby jsi mohl jednoho člověka nebo partu nebo něco, jako z hudební sféry?
1: Já vždycky tak, kde jsem, takže teď mám tebe. Takže já si s tebou takhle plácnu, pojď, tak si to předáme a je to.
0: Díky moc, Ondra Vodný, já se s váma loučím, uslyšíme se zase zítra ve 3, protože mě moc ať nikdo nedostane, evidentně. Díky, že posloucháte Evropu 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Welcome to my island. Do kin jde temné rodinné drama Birthday Party s Willemem Dafoem v roli řeckého miliardáře Markose Timoleona, magnáta ve stylu Aristotela Onassise. Děj filmu se odehrává v roce 1975 na soukromém ostrově, kde mocný a kontrolou posedlý patriarcha pořádá okázalou oslavu 25. narozenin své dcery Sofie, jediné dědičky po tragické smrti syna.
4: You never needed me. You sent me away.
3: Oslava slouží jako dokonalá příležitost pro různé osoby z Markosova života, jak se k němu přiblížit se svými vlastními záměry. Pro samotného Markose má být oslava zase prostředkem, jak zasáhnout do života dcery.
5: I opened my life to him and he does this, he's a fucking bastard.
3: Sofia má ale pro Markose připravené vlastní důležité a nepříjemné novinky. Zatímco se rajský ostrov pomalu mění v neprostupné vězení plné manipulace, lží a skrytých ambicí, stává se z narozeninové oslavy psychologická partie, v níž každý skrývá vlastní tajemství. Španělský snímek Birthday Party je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
7: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
6: Já miluju samolepky, rybiček.
7: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
6: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
7: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
6: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
3: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
6: Juchu!
8: Zveme všechny děti na oslavu 5. narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
9: Partnery akce jsou Mateří douška a Prasátko Piggy, ikonické značky dětské zábavy.
2: Maximum tvý muziky.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 11 hodin, minuta k tomu na Evropě 2 zprávy a Zuzka Kozáková.
2: Hezké dopoledne. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit asi o 1400 méně dětí než ve školním roce 2025-2026. Naopak ve středních školách v denním studiu žáků opět přibude. Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů ministerstva školství. Jedna z největších českých sportovních akcí vstupuje do jubilejní sezóny. ČEZ Jizerská 50 spustila registrace na svůj 60. ročník. Půl roku před hlavním závodem přivezli organizátoři skutečný sníh přímo ke Karlovu mostu a na běžkách se v kulisách nejznámější české památky potkali olympijský medailista, mistři světa, elitní běžkaři i veřejnost. Registrace na závody, které se uskuteční 11. až 14. února 2027, jsou právě teď otevřené za nejvýhodnější ceny. Fotbalisté Slavie dnes zkusí ve čtvrtém ligovém kole udržet 100% bilanci ve šlágru v Liberci. Zápas začne ve 20 hodin. Už ve 3 odpoledne bude mít výkop utkání Baníku Ostrava se nováčkem Artisem Brno, který má na kontě jediný bod.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pokud jste na cestách, dejte pozor na dálnici D1 na 191. a půltém kilometru ve směru na Prahu, kde je odstavený vůz po nehodě a sraženou zvěř hlásí dálnice D5. Jedná se o směr na Rozvadov a stý 10. kilometr.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá většinou oblačnost, místy je zataženo. Očekáváme zejména na severozápadě déšť či přehánky. Srážky se na Moravě a ve Slezsku pak objeví až později večer a zejména v noci na pondělí. Dnešní nejvyšší teploty se dostanou na 31 až 36 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a slovo si právě teď přebírá Ondra Vodný.
1: Za chvíli novinka, která ovlivní všechny, kteří se pustí do sportování. Budete se divit, kolik je toho potřeba, Evropany.

0: krásné nedělní dopoledne přeji a když se teď dívám na to, jak to vypadá u nás v České republice, co se počasí týče, na mnoha místech to je trošku příjemná změna, teda pokud už vás trošku obtěžovalo to teplo, tak po včerejším peklu, výhni neskutečný opět, se teď přes nás žene déšť na většině území Čech ještě, pokud u vás ještě není, tak vězte, že přijde, no ale i tak se to vyčasí odpoledne, mělo by být ke 30 stupňům Celsia, ale je to příjemnější, když je v noci chladněji, že? Ne, když i v noci je pařák. Nebude to platit teda, pokud vyrazíte do jiných zemí, ve Španělsku, tam je vedro snad úplně celý léto extrémní, dokonce včera mi vyprávěl kamarád, který se vrátil, tuším, z Tunisu, že tam bylo snad pocitově 50 stupňů Celsia, což je šílený, a je spoustu míst, kde si můžete takhle zpříjemnit náladu teplotní, takže pokud vás štve, že prší a jste příznivci spíš teplého počasí, začněte googlovat, tak víte, kam vyrazit ještě při srpnu. Moc času nezbývá. O prázdninách, kolik počítám to, 14-15 dní a jsme zpátky zase ve hře klasického školního roku. Takže hurá do plných, nejlepší s víkendem tady na Evropě 2, ve kterém příznačně pokračuje víkend a bude i David Guetta, asi já. Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Tam je uzavírka dokonce, zatelčí, je tam dopravní nehoda. Alex Warren a taky Måneskin a Hužel nebudou chybět. Za chvíli na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: song letošního léta Hužel a Ultranaté, ke kterému přidám za chvilku ještě novinku od Rehaba, tu si taky nenechte ujít do 12. hodiny. No a k tomu pro všechny kafičkáře, kolik káv denně pijete schválně? Byly časy, kdy já jsem teda pil třeba 6 káv denně, to myslím není úplně normální, přešel jsem na jednu, ale je tady teď analýza zvyků a duševního zdraví, která se dělala u víc než 400 tisíc lidí a zjišťovala, jaký vliv má káva na to, že vám třeba není úplně dobře, jo? Můžete cítit nějakou úzkost nebo depresi. A to nejnižší měli lidé, kteří pili 2 až 3 kávy denně, údajně. Míň i víc vycházelo hůř, není to teda jakože čím víc, tím líp, nebo čím míň, tím líp. Zapadá to i do dalších dat, že stejné množství se pojí i s nižším rizikem demence ve stáří a s lepším uchováním rozumových schopností ve stáří. Takže pokud byste si chtěli pamatovat minulou noc a ještě si ji pamatujete, teda nepřehnali jste to moc, tak 2-3 kávičky denně to spraví a všechno si budete pamatovat. A bude vám dobře, no co jiného si přát při létě. Tak držte vlnu i dál a kdybyste chtěli vyrazit do kina, přidávám k tomu malý tip od Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Aliens. Shut up, dad.
3: Za novinkou Konec Oak Street stojí režisér David Robert Mitchell, který má na kontě výtečné horory jako Záhady Silver Lake a Neutečeš.
4: Looks like the whole neighborhood's lost power.
3: Konec Oak Street je pro Davida oficiálním vstupem do mainstreamu. Velký rozpočet, velký námět o sousedství přeneseném do džungle zaplevelené dinosaury a velká jména před kamerou. Ostatně Anne Hathaway a Ewan McGregor jsou bez diskuse vynikajícím úlovkem.
4: We can't leave.
5: I think that our neighborhood, our whole street has moved.
3: Že jde o mimořádně ambiciozní projekt, dokládá i producentská účast J.J. Abramse, jednoho z nejvlivnějších amerických tvůrců, který proslul jako mistr záhad.
6: Get out of there, run!
3: Konec Oak Street je zasazený na typické americké předměstí 80. let, takové, jaké známe z hollywoodských filmů. Jednoho dne ale poklidný život obyvatel naruší záhadná kosmická událost. Jejich domy, ulice a celé okolí jsou přeneseny neznámo kam, na místo, kde se to jen hemží dinosauřími zabijáky. Sci-fi thriller Konec Oak Street je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
8: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
7: Já miluju samolepky, rybiček.
8: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
7: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
8: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
7: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
9: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
7: Juchu!

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Je poledne, posloucháte Evropu 2, čas na zprávy, Zuzka Kozáková je tu s nimi.
2: Hezké nedělní poledne. Změnu nařízení o lékařských posudcích pro držitele zbraní a střeliva, která má zjednodušit administrativní postupy, projedná v pondělí vláda. Podle návrhu lékaři v budoucnu nebudou muset v posudku při zpracování uvádět prohlášení, že nahlédli do takzvaného emergentního zdravotního záznamu posuzovaného. V posudku budou nově pouze vyznačovat, zda nahlédli do lékového záznamu. Pokud ne, budou muset uvést konkrétní důvod, proč tak neučinili. Příští ročník mezinárodní soutěže Eurovize se uskuteční v bulharském letovisku Burgas 11., 13. a 15. května 2027. Bulharsko bude příští rok hostit semifinále a finále této pěvecké soutěže, protože letos v květnu vyhrálo její 70. ročník. V Bulharsku se finále Eurovize uskuteční poprvé. Jana Čejku dnes čeká druhý finálový start na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant nastoupí v 18.40 do medailových bojů v polohovém závodu na 200 metrů, do kterého se kvalifikoval z 8. místa novým českým rekordem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever máme odstavené vozidlo na 65. a 5. kilometru. Nehodu hlásí Žďár nad Sázavou v Dolní ulici a opatrnost bude chtít i v Praze. Bouralo se v ulici Plukovníka Mráze.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku převládá oblačnost, místy je zataženo, s deštěm počítejte zejména na severozápadě Čech. Srážky se však objeví i na Moravě a ve Slezsku, ale to až později večera, zejména v noci na pondělí. Dnešní nejvyšší teploty se dostanou k 36 stupňům Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a krátce popoledni pokračuje Ondra Vodný.
1: Maela, Tiesto a taky The Kid Leroy. I to mám připravenou už za chvíli na Evropě 2, tak držte vlnu při neděli odpoledne.
3: Evropa 2.

0: na Evropě 2 v 12.19. Hezké nedělní odpoledne, které věřím trošku odpočívá po tom, co včera bylo neskutečný vedro. No a pokud jste si včera nalili spoustu vody, který jste doufali, že vás trošku osvěží, tak si představte, že voda a jídlo dlouhodobě souvisí. Jo? Možná jste slyšeli, že je dobrý se před jídlem napít, abyste tolik toho nesnědli. Ovšem opak je možná pravdou, protože vědci z Cornellu udělali dvě studie, při kterých zjistili, že kdo pil víc a častěji střídal soustu a doušek, snědl toho víc, nemíň, divný, že? Takže až vám zas bude někdo trvat, nejdřív se napij a potom se najes, tak zas bych mu tolik nevěřil. Ať už budete k obědu, nedělnímu si užívat cokoliv, přidám k tomu Evofarnou Lost Frequencies, to je naše víkendové maximum muziky na Evropě 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pokud v Google vyhledáváte Chucka Norrise nakopali do zadku, dostanete nulové výsledky.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 12.34 a rychlý pohled, jak to vypadá na silnicích. Pozor, dejte na dálnici z Bohumína do Prahy, z Bohumína do Brna na 361. kilometru. Můžete se tam krátce zdržet. Silný průjezd čekejte v Brně na D1, 10 minut na oba směry a stejně tak na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. No a jinak šťastnou cestu. Dači, Anika Iris pokračují za chvíli na Evropě 2.

0: Tohle jsou posty na Evropě 2 ve 12.48, Offenbach k tomu budou za chvíli. No a pokud byste se chtěli trošku líp vyspat a nejde vám spát, tak mám pro vás hitovku, jo. A hitovka, která vás velmi rychle a na velmi dlouho dostane do fáze spánku, která je nejdůležitější a jmenuje se REM, ve které se vám zdají sny a ve které se mozek srovnává emoce. Tak někteří lidé se do ní probojovávají hodně dlouho a vznikla na to náplast, kterou si teď můžete nalepit, vyvinulý na Texaské univerzitě. No a potom, když si ji nalepíte, tak pomocí ultrazvukových vln vás dostane do tak hlubokého spánku, že nebudete vůbec chápat, jak se vám to povedlo. Takže i tohle je věc, která by vám mohla pomoct před začátkem dalšího školního roku. Nalepíte náplast a jste v pohodě. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Jmrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
3: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce máslo.
2: Já miluju samolepky, rybiček.
3: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
2: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
3: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
2: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
4: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
2: Juchu!
5: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
6: Partnery akce jsou Mateří douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Minutu po 13. na Evropě 2 čas na zprávy. Zuzka Kozáková je tu s nimi.
2: Hezké odpoledne u zpráv. Ministerstvo zdravotnictví na svém webu vyzývá občany, aby se připojili k jeho nové kampani a darovali krev. Jedná se o snahu propojit jak veřejný, tak soukromý sektor, popřípadě akademickou sféru se zdravotnictvím. Hlavním cílem je získat co nejvíce nových dárců. Kriticky nízké zásoby krve hlásí aktuálně hned několik pracovišť v Česku. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit asi o 1400 méně dětí než ve školním roce 2025-2026. Naopak ve středních školách v denním studiu žáků opět přibude. Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů ministerstva školství. Více než 30 sportů si mohou návštěvníci vyzkoušet na 15. ročníku ČES Lipno Sport Festivalu. Zájemci mohou v okolí Lipenské přehrady startovat například v 9 cyklistických a běžeckých závodech. Kromě toho pořadatelé připravili kulturní program s 5 hudebními večery. Festival, který loni navštívilo 55 tisíc lidí, končí 23. srpna.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Opatrnost se vyplatí na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 157. a půltém kilometru máme nehodu. Další komplikace jsou na Litoměřicku na vjezdu do obce Budyně nad Ohří. I tady se bouralo, takže projíždějte velmi opatrně.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je většinou oblačno, místy zataženo, na severozápadě Čech se objevuje déšť či přehánky. Srážky dorazí i na Moravu a Slezsko, ale až později večer a zejména v noci na pondělí. Teploty se pohybují v rozmezí od 31 do 36 stupňů. Ode mě je to vše. Vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Ondrou Vodným.
1: No a po 13. hodině tu Colors Fate Magazine, tak Ray Dalton, tak držte vlnu i dál. Jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.
4: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Tohle je Sombre na Evropě 2. Příjemná muzika do nedělní odpoledne ve 13.18. A budou k tomu Thomas Robin, Simple Plan. A ještě jeden pohled na kávu, jo. Už jsem zmiňoval, kolik jako je ideální vypít, abyste se cítili dobře. Ale teď pozor, jaký vliv má káva na to, jak se budete cítit ve stáří. Vědecký průzkum, který sledoval lidi od 50 do 70, což se vám může zdát v některých případech daleko, ale pozorně poslouchejte. Kdo v 50 pravidelně pil kávu nebo čaj, byl ve stáří méně křehký, jo? Konkrétně měl pevnější stisk ruky, svižnější chůzi a obojí patří mezi hlavní ukazatele, podle kterých se křehkost ve stáří měří. Takže pozor na to, možná, když vám někdo říká, že už byste tu další kávu neměli si dávat dneska, tak vás vzdaluje o to, abyste byli pořád fresh a svěží. A to je netřeba, takže hudá do další odpolední kávy s dalším našem odpoledním maximem muziky. S tím budete taky silnější. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pocem, ty draku!
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nic nemůže utéct přitažlivosti černé díry, kromě mě. Já černé díry jím. Chutnají jako kuře.

0: Bavě, kde to stojí?
1: 13.34. Jak to vypadá na silnicích? Rychlý pohled. 50 vlka u Poslohlávek. Čekejte nehodu. D4 z Trakonice do Prahy. Kolona u Jiloviště a D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Za sjezdem z Děby se také začíná tvořit kolona. Dejte tam všude pozor a držte blunu. Jedal se Evropou 2 Samfeld a taky Imagine Dragons. K tomu budou
0: žhavý novinky Evropy 2.

0: 13.48, posloucháte nedělní Evropu 2, Alan Roxton a taky Dagny, novinku Rain, zahraju do 14. hodiny, no a pokud kolem sebe máte domácí maslíčky, psy, kočky a podobně, tak možná víte, že rozumíte všemu, co říkají, všemu, co po vás chtějí, i to, jak reagují, když něco děláte, ať už dobrýho nebo špatného. Tak věci se zaměřili na to, jestli tomu opravdu to tak je, a tak zapojili spoustu majitelů domácích mazlíčků a zjišťovali, jak dlouho a jakým způsobem se svého zvířete dotýkají. Jo? Ze všech způsobů, které člověk začne, vyšlo jako prokazatelně prospěšné jediné hlazení. Jo? Žádné drbání, žádný zlobení, jenom hlazení. Z toho, co začne samo zvíře, fungovalo opírání se o člověka, to zase se líbilo ze strany psů a koček. A u koček ještě strkání hlavy do klína a do ruky, to určitě taky dobře znáte. No. Takže jenom abyste věděli, co se domácím mazlíčkům opravdu líbí, je hlazení. Všechno ostatní pryč. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
3: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
2: Já miluju samolepky, rybiček.
3: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
2: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
3: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
2: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
4: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
2: Juchu!
5: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
6: Partnery akce jsou Mateří douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
1: Europa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: A se 14. hodinou na Evropě 2 nechybí zprávy, jsou se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké odpoledne. S blížícím se začátkem školního roku začínají rodiče prvňáků schánět výbavu. Ta podle oslovených prodejců i výpočtů České televize vyjde minimálně na 1500 korun. Nejčastěji ale rodiče zaplatí více, mezi 3 až 4 tisíci. Nejdražší položkou je tradičně aktovka. Oproti loňskému roku ale ceny školních pomůcek výrazně nezdražily. Po 2-týdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. V končícím létě je čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. 12 lidí přišlo o život a dalších nejméně 10 utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. Na Facebooku to dnes uvedl předseda maďarské vlády Peter Maďar. Autobus sjel ze silnice a převrátil se do příkopu. Policie podle předběžného zjištění předpokládá, že řidič za volantem usnul. Podle předchozích informací cestoval ve vozidle 57 lidí a 2 řidiči.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Opatrnost se vyplatí na dálnici D11 na trase Praha-Jaroměř-Sever. Odstavené vozidlo po nehodě je na 68. kilometru. Další komplikace jsou na Jičínsku. Na silnici 32 na vjezdu do obce Jičíněve se vyšetřuje policie nehodu osobního vozu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: I nadále můžete počítat s oblačností. Místy je zataženo, déšť se objevuje na severozápadě Čech. Se srážkami však počítejte i na Moravě a ve Slezsku, ale to až později večer a hlavně v noci na pondělí. Teploty se drží mezi 31 až 36 stupni. Tolik zprávy, ladíte nedělní Evropu 2 a slovo si opět bere Ondra Vodný.
1: Po 14. hodině pohled na obrovskou změnu v mobilech, která váš telefon nenechá zemřít. Evropa 2.

0: Kacaj na Evropě 2 a Animal ve 14.17. Pokud vás štve, že vám po nějaký době telefon přestane fungovat, protože má slabou baterku, tak pozor. Nová změna přichází. Od roku 2027 si budeme moct baterky v mobilu vyměnit doma. Nařídila to Evropská unie. Kdysi to bylo normální, že jo? Normálně, když jsi si chtěl dát simku do telefonu, tak se odkopil klid, vyndala baterka, dala simka. To se změnilo samozřejmě. No a tak každý zná tu situaci, že už mu baterka nestačí. A nebo naopak, když prodává telefon, tak se každý zajímá o tom, v jakém stavu je vaše baterka. Takže od 18. února 2027 musí u všech nových telefonů a tabletů prodávaných v Evropské unii jít vyměnit baterie své pomocí doma bez servisu. A navíc výrobci k tomu musí náhradní baterie ke každému modelu dodávat ještě 5 let poté, co se ten model přestane prodávat. No, přidává se k tomu povinné USB-C, odolnější baterie a tak dále, tak dále. Jeden háček to má, týká se to jen zařízení, která přijdou na trh po roce 2027, takže ten telefon, co máte v kapse, už to nezachrání, ale mění se to k lepšímu, takže věřím, že telefon pak vydrží věčně a bude nezničitelný. Stejně jako Maximum muziky Evropy 2, Youngblood a taky Alex Warren se k tomu přidají na Evropě 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Barcamp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 14.32, posloucháte Evropu 2, na silnicích je stále živo, opatrně dejte na dejnici z Bohumína do Brna, 361. kilometr hlásí krátkou kolonu, silný provoz je na průjezdu Brnem klasicky, také D2 z Bratislavy do Brna na příjezdu, komplikovanější omezení čekajte na 10. kilometru D4 Strakonice Brno, no a pevné nervy na všech místech, kudy budete dnes projíždět. Kamarád Justin Bieber k tomu budou znít z Evropy 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 14.48, posloucháte nedělní Evropu 2 a jelikož to vypadalo, že se s námi léto loučí, minimálně aspoň dopoledne tady z okna, což se vylepšilo, věřím, že mraky se posouvají po republice dál, tak s 15. hodinou nekončím a pokračuje Kuba Štěpán u nás na Evropě 2, ahoj. Nazdar, kde jsi?
1: Tady jsem, ahoj.
0: Tady seš, ahoj. Tak připravený, vybavený a s natěšením toho, že letos se odmlčí, nebo jak to vidíš?
1: Já jsem asi letos poprvé v rámci léta zmoknul, protože jsem počítal s tím, že mají ty dešťový přehánky, jak všichni říkají, k večeru. Takže já samozřejmě nalehko, no dostal jsem to v 11 hodin. Jako sešup, a nebyl jsem spruzený, protože říkáš, ježišmarja, to je úplně, to je pecka. No ale samozřejmě teďka je tam prádelna už, no, ale no, užívejme si toho, protože on se to fakt má pokazit.
0: Jako všichni nadávali, že je vedro, tak budou všichni nadávat, že bude pršet, klasika. Ty ne, tam jsi výjimka.
1: Jsem výjimka, ale baví mě to sledovat, protože v tomhle jako národ jsme geniální.
0: Geniální a po 15. budeš taky remcat tady do eteru, tak si
1: malinko.
0: To
2: Evropa 2. Novinky v kinech.
3: Welcome to my island. Do kin jde temné rodinné drama Birthday Party s Willemem Dafoem v roli řeckého miliardáře Markose Timoleona, magnáta ve stylu Aristotela Onassise. Děj filmu se odehrává v roce 1975 na soukromém ostrově, kde mocný a kontrolou posedlý patriarcha pořádá okázalou oslavu 25. narozenin své dcery Sofie, jediné dědičky po tragické smrti syna.
4: You never needed me. You sent me away.
3: Oslava slouží jako dokonalá příležitost pro různé osoby z Markosova života, jak se k němu přiblížit se svými vlastními záměry. Pro samotného Markose má být oslava zase prostředkem, jak zasáhnout do života dcery.
4: I opened my life to him and he does this, he's a fucking bastard.
3: Sofia má ale pro Markose připravené vlastní důležité a nepříjemné novinky. Zatímco se rajský ostrov pomalu mění v neprostupné vězení plné manipulace, lží a skrytých ambicí, stává se z narozeninové oslavy psychologická partie, v níž každý skrývá vlastní tajemství. Španělský snímek Birthday Party je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
6: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Na vteřinu přesně 15 hodin posloucháte Evropu 2 a nové zprávy má pro nás Zuzka Kozáková.
2: Vítejte u zpráv. Stát chce příští rok vybrat koncesionáře na úsek mezi Pražskou Ruziní a Veleslavínem. Má jít o první PPP projekt na tuzemské železnici, kdy vláda plánuje spolupracovat se soukromníky. Projekt má stát zhruba 109 miliard korun. Soukromý partner infrastrukturu postaví a bude ji provozovat a udržovat dalších 25 let. Změnu nařízení o lékařských posudcích pro držitele zbraní a střeliva, která má zjednodušit administrativní postupy, projedná v pondělí vláda. Podle návrhu lékaři v budoucnu nebudou muset v posudku při zpracování uvádět prohlášení, že nahlédli do takzvaného emergentního zdravotního záznamu posuzovaného. V posudku budou nově pouze vyznačovat, zda nahlédli do lékového záznamu. Pokud ne, budou muset uvést konkrétní důvod, proč tak neučinili. Jana Čejku dnes čeká druhý finálový start na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant nastoupí v 18.40 do medailových bojů v polohovém závodu na 200 metrů, do kterého se kvalifikoval z 8. místa novým českým rekordem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D11, na trase Praha-Jaroměř-Sever se nárazově můžete dostat do kolony na 52. kilometru. Větší zdržení však očekávat nemusíte. Na D1 ve směru na Prahu, na 92.5. kilometru pak v pravém pruhu máme sraženou zvěř na vozovce.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Počítat můžete s oblačností, místy je zataženo, objevuje se déšť, teploty nepřekračují 630 stupňů Celsia. Zítra ráno bude opět oblačno až zataženo, na většině území bude pršet a počítejte s tím, že se objeví i nějaké ty bouřky, ale to jen ojediněle na jihovýchodě. Během odpoledne a večera srážky ustanou, oblačnost ustoupí a teploty ty nejvyšší naměříme v rozmezí od 20 do 25 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po 15. si slovo bere Kuba Štěpán.
1: Teda dneškem opravdu skončí, ale soutěž o kávu na rok zdarma a palivovou kartu k tomu budeme nadělovat i nadále. A být vámi sem rozhodně na dosah. Tak ať už se kdekoliv užívejte neděli a díky za vaše uši. Tady je vaše Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: procházíte kdekoliv, společnost vám dělá nedělní Evropa 2, kde celé prázdniny, vždy od pátku do neděle, rozdáváme palivové karty a taky kávu na rok zdarma na čerpacích stanicích MOL. Možná se vracíte po víkendu domů, máte před sebou ještě dost kiláků, možná trčíte v koloně, tak káva by určitě přišla vhod. Doporučuji bedlivě poslouchat Evropu 2. A jakmile do playlistu vlítnou Rackové, na nic nečekejte a volejte studio na čísle 257-400-888. Teď klidně ještě můžete položit. Vidím, že už tací žaví mobily. Kdo se na výherní signál dovolá jako třetí v pořadí a zodpoví mi jednoduchou soutěžní otázku, vyhraje od Evropy 2 a MOLky kávu na rok zdarma a k tomu palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Kompletní podrobnosti najdete u nás na webu na adrese evropa2.cz. Tak buďte na dosah a držte vlnu. My jsme Evropa 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Okolní vesmír existuje, protože se bojí být na stejné planetě jako já.

One Republic v 15.33 na Evropě 2. Dáme si v rámci Maxima muziky taky Evu Farnou nebo Luise Capaldiho. Teď ale jdeme na silnice. Kde to stojí? Na rovinu říkám, doprava nic moc. D1 z Brna do Prahy vás zdrží v nesouvislých kolonách od Vlašimi od 43. kilometru. Až do konce omezení na Šmejkalku na kilometr 25 pojedete až půl hodiny. Dále směrem do Prahy vázne provoz za Benešovem od 19. kilometru. Na 15. a půltém došetřují nehodu, počítejte s další čtvrt hodinou navíc. D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy kolabuje u Poděbrad na 37. a půltém kilometru, kde opravují dálnici. Až k Sadské je to aktuálně na 35 minut a před Prahou na D11 se zdržíte ještě okolo 14. kilometru. Na 8.5. se srazil nákladní vůz a dvě osobní vozidla. Zdržení v tomto úseku je na dalších 30 minut. D4 z Příbramy do Prahy vás pozdrží na 10 minut před Jíloviště od 12. kilometru. D5 z Plzně do Prahy zpomaluje před Rudnou. Na 3.5. kilometru došetřují nehodu, postojíte si 20 minut. Silnější provoz, jak se dívám, je taky na silnici 3 od Českých Budějovic do Prahy. Nárazové kolony jsou před Miličínem, u Botic, Olbramovic a taky u Senohrab. No a pozor, v Praze, ve Vídeňské se střetly dva vozy. Díky, Jirko, za info. Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní, žádný spěch a šťastnou cestu přeju. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte víkendovou Evropu 2. Objímání, držení za ruce nebo obyčejná pusa, to všechno jsou zdánlivě drobnosti, ale podle studie mezi 500 lidí v Polsku, Nepálu a Indonésii mají s partnerskou spokojeností docela zajímavou souvislost. Páry, které se náklonost dávají najevo častěji, bývají se svým vztahem spokojenější. A platí to i na veřejnosti, takže ruka v ruce, obejmutí nebo pusa někde venku nemusí mít jen demonstrace pro okolí. Ještě silnější vazbu, ale výzkumníci našli u něj v soukromí, tam evidentně vůbec není potřeba publikum. Takže vztahový servis nemusí být žádná velká věda, občas obejmout, dát pusu, jak jsem říkal, chytit za ruku a hlavně nečekat, až vám to připomene nějaká studie. Hezkou sobotu, hezkou neděli. Tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,0.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, 16.01 je aktuální čas a Zuzka Kozáková si bere slovo, jdeme na zprávy.
2: Dobré odpoledne. Ministerstvo zdravotnictví na svém webu vyzývá občany, aby se připojili k jeho nové kampani a darovali krev. Jedná se o snahu propojit jak veřejný, tak soukromý sektor, popřípadě akademickou sféru se zdravotnictvím. Hlavním cílem je získat co nejvíce nových dárců. Kriticky nízké zásoby krve hlásí aktuálně hned několik pracovišť v Česku. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit asi o 1400 méně dětí než ve školním roce 2025-2026. Naopak ve středních školách v denním studiu žáků opět přibude. Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů ministerstva školství. Více než 30 sportů si mohou návštěvníci vyzkoušet na 15. ročníku Čes Lipno Sport Festivalu. Zájemci mohou v okolí Lipenské přehrady startovat například v 9 cyklistických a běžeckých závodech. Kromě toho pořadatelé připravili kulturní program s 5 hudebními večery. Festival, který loni navštívilo 55 tisíc lidí, končí 23. srpna.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Opatrnost se vyplatí na D5 ve směru na Rozvadov. Na svém 12. kilometru máme sraženou zvěř v pravém jízdním pruhu. Na Vysočině jsou komplikace na Jihlavsku, na silnici 112 se bouralo na vjezdu do obce Telč.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Oblačno až zataženo, místy s deštěm a teplotami do 36 stupňů Celsia. Nový pracovní týden začneme podobně. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území bude pršet a počítejte s tím, že teploty se budou pohybovat v rozmezí od 20 do 25 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
1: Desátý srpen byl docela bohatý na nové singly. Profrčíme roky a ty nejznámější kousky si připomeneme. Do té doby ale na E2 zazní Linkin Park, Teddy Swims nebo i Myla na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: až 18. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good.

Posloucháte Evropu 2. Máme 16. srpna a jak tu projíždím hudební kalendář ten den, to byla docela silná sestava napříč roky. V roce 2011 vydal Macklemore a Ryan Lewis song o energii a pocitu, že vás nic nezastaví. V 2019 přišla 16. srpna Taylor Swift se skladbou Lover, což byla mnohem klidnější poloha, píseň o vztahu, ve kterém chcete prostě zůstat.

0: A přesně dva roky nazpět, tady v roce 2024, spojili síly Lady Gaga a Bruno Mars. Kdyby měl svět skončit, poslední chvíli chcete být vedle toho správného člověka. Tři různé single, tři různé nálady, od Nic nás nezastaví přes Zůstaň se mnou, až po Buď se mnou do úplného konce. Docela slušný emocionální oblouk na jedno datum.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: And we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Evropa 2.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
10: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Ozzy Osbourne ukusuje hlavy netopírům. Já to dělám tygrům usurijským.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dopravu na Evropě 2 sledujeme i v neděli v 16.34. Vás čeká zdržení na D1 na trase z Brna do Prahy nejdříve u Koberovic, kde sílí provoz mezi 75. až 68. kilometrem. Pak je dlouhá fronta od Divišova. Od 41. kilometru budete popojíždět okolo 40 minut až za Šmejkalku. Na 15. a 0,5. kilometru následky nehody odklidily. Jezdí se třemi pruhy. D11 vázne z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad mezi kilometry 36 až 25. opravují dálnici, počítejte s 20 minutama navíc, pak se zpomaluje před Prahou od 17. kilometru. Na 8.5. šetří vážnou dopravní nehodu, aktuálně je zdržení na 3/4 hodiny. Komplikace jsou i na D4 ve směru ze Strakonic do Prahy, před Jílovištěm je kolona kvůli bourání mostu od 13. kilometru, zdržíte se aktuálně 1/4 hodiny. V Praze došlo ke střetu osobního vozidla s cyklistou ve Veletržní ulici, díky Pavle za info. Hromadná nehoda vás pozdrží v Mladé Boleslavi Výčínské ulici, kde se střetly 4 vozy. Ve Vsetíně, opatrně v Nádražní ulici, srazila se tu 2 osobní vozidla a ještě pozor, v Plzni v Dělnické došlo ke kolizi auta a motorkáře. Tak buďte za volanty opatrní, žádný spěch, pevný nervy, pokud trčíte v koloně, a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.

0: Kemp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Společnost vám dělá Evropa 2. Kdo bedlivě střežil uši, tak ví, že je tu další soutěž s Molkou. Každý týden až do konce srpna, vždy od pátku do neděle, soutěžíme o kávu zdarma na celý rok a k tomu rozdáváme palivové karty. Mol je oblíbená zastávka na cestách, ať už razíte kamkoliv, na dovolenou, vracíte se z ní, míříte na chalupu, na festival, jedete odevzdat děti, dědovi jak babičce, aby si i dospěláci užili relax a dovču. Určitě se zastavte na Molce. Mol je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, ale i energii na další cestu. V rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner ochutnejte oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče i letní drinky. Spoustu zajímavých, ale opravdu zajímavých slev najdete taky v aplikaci Mol Move. No a samozřejmě výherní signál Radku zazněl. Kdo je na druhé straně? Tady Jakub, Evropa 2.
1: Tady Šárka a Šimon.
0: Ahoj Šárko a Šimone, v jakém jste rozpoložení v rámci nedělního odpoledne?
1: No ve výborné, my jsme strávili pěkný víkend na Vysočině a teď se vracíme zpátky, dokud akorát jsme dojeli k baráku.
0: Předpokládám, Šárko, povinnosti volaj.
1: No povinnosti volaj, to ano, musím do práce zítra.
0: První dobrou zprávu ti můžu říct už teď. Dovolala jsi se Šimonem jako třetí, ale abyste vyhráli, potřebuju... Předpokládám od tebe slyšet správnou odpověď na velmi záludnou soutěžní otázku. Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Šárko, kterou větu na Molce nejspíš neuslyšíš? Opakuju, nejspíš neuslyšíš, jo? Za A, kolik litrů natankujeme? Za B, jedno espresso, prosím. Nebo za C, jednu vstupenku na horskou dráhu.
1: Tak jednu vstupenku na horskou dráhu.
0: Šárko, já jsem říkal, že je to záludná otázka. Palivovou kartu v hodnotě 2000 korun a kávu na rok zdarma. Získáváš, já ti gratuluju. Jsi říkal, udělám to takový trošku jako napínavý, no samozřejmě jednu stupenku na horskou dráhu na Molce neuslyšíš, teda možná jako ze vtipu. Tak dobrý, ne? Jseš tam ještě?
1: Jo, jsem, my jsme strašně rádi.
0: Vy se tam radujete potichu, vy si to necháváte pro sebe. Slyšíme to opravdu jen tak spoználí. Ale Šárko, samozřejmě výhra je vaše. Vydržte mi ještě na drátě a doladíme detaily a gratuluji ještě jednou. Měj se krásně a zatím ahoj.
1: Ahoj.
0: A další soutěž s Molkou si na Evropě 2 ulovte zase příště. Podrobnosti samozřejmě jsou i na našem webu Evropa2.cz.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
2: Je to tak, hezké odpoledne u zpráv. S blížícím se začátkem školního roku začínají rodiče prvňáků schánět výbavu. Ta podle oslovených prodejců i výpočtů České televize vyjde minimálně na 1500 korun. Nejčastěji ale rodiče zaplatí více, mezi 3 až 4 tisíci. Nejdražší položkou je tradičně aktovka. Oproti loňskému roku ale ceny školních pomůcek výrazně nezdražily. Po 2 týdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. V končícím létě je čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. 12 lidí přišlo o život a dalších nejméně 10 utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. Na Facebooku to dnes uvedl předseda maďarské vlády Peter Maďar. Autobus sjel ze silnice a převrátil se do příkopu. Policie podle předběžného zjištění předpokládá, že řidič za volantem usnul. Podle předchozích informací cestovalo ve vozidle 57 lidí a 2 řidiči.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte určitě na dálnici D11. Na trase Praha Jaroměř Sever bouralo osobní vozidlo na 71. a 0,5. kilometru. Na Hodonínsku v Bzenci ve Vracovské ulici se došetřuje nehoda osobního vozu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je aktuálně oblačno až zataženo, místy s deštěm, teploty nepřekračují 36 stupňů Celsia. V pondělí počítejte opět s oblačností, opět bude i zataženo, očekáváme déšť na většině území Česka, déšť pak ustane během odpoledne a večera a nakonec by se mohlo vyjasnit. Teploty očekáváme v rozmezí od 20 do 25 stupňů. Ode mě je to vše, vyladíte nedělní Evropu 2 a krátce po 17. pokračuje Kuba Štěpán.
1: Co nás čeká z hudebního menu do dalších minut? Sombr nabídne novinku My Body Isn't Ready, chybět nebude ani Ray Dalton, Imagine Dragons nebo Shabuzi, tak držte vlnu, Evropa 2.

0: Hezký den, tady je vaše Evropa 2. V Austrálii letos sčítání ledu nečekaně prověřuje i partnerské vztahy. Jedna z otázek totiž zjišťuje, kolik hodin týdně kdo věnuje vaření, úklidu, praní, nákupům nebo dalším věcem kolem domácnosti. A právě tady začalo být v některých domácnostech trochu dusno. Část partnerů totiž svůj podíl odhadla poměrně sebevědomě, jenže druhá polovička měla na počet odpracovaných hodin úplně jiný názor. Na TikToku se pak rozjela debata, ve které páry zjišťují, že věta "vždyť doma pořád něco dělám" může mít velmi pružnou definici. No a jak se ukazuje, tak australské sčítání nakonec nezjišťuje jen, kolik lidí kde bydlí, jo? Jestli si doma myslíte, že děláte půlku práce, doporučuji to zatím žádným způsobem neověřovat. Některé vztahy přežijí nevěru, ale tabulku domácích prací už nikoli. Evropa 2.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Podle Einsteinovy teorie relativity tě dokážu kopnout včera.

0: kde to stojí.
1: Situace na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy je víceméně neměnná. Kolona na půl hodiny vás čeká u Poděbrad od 36. kilometru, kde opravují dálnici. Ale skoro až 3/4 hodiny se zaseknete u Bříství. Od 17. kilometru se táhne fronta až na 8,5 kilometr, kde došetřují vážnou dopravní nehodu. Plná je i souběžná silnice 611. D1 z Brna do Prahy je plná od Divišova od kilometru 41 a sunout se budete okolo 40 minut až k Čestlicí, kde došlo k nehodě a stojí tu i porouchaná dodávka na 8. kilometru. V opačném směru D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu u Koberovic na 76. kilometru. Kolona se tvoří na 10 minut. D4 vás zbrzdí ze Strakonic do Prahy před Jíloviště od 13. kilometru. Teď je to aktuálně na 10 až 15 minut. Silnější provoz je i na trojce. Od Českých Budějovic do Prahy hlásíte zdržení před Miličínem, taky v okolí Votic, Olbramovic a před nájezdem na dálnici u Senohrad. Tak ať už jedete kamkoliv, hlavně v klidu, žádný spěch, šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Společnost vám dělá nedělní Evropa 2. Když se řekne dětství, člověk by možná čekal, že v paměti zůstanou hlavně velký dárky, narozeniny nebo nějaké mimořádné zážitky, jenže podle průzkumu mezi 2000 dospělými ve Velké Británii si lidé nejčastěji vybavují úplně obyčejné chvíle s rodinou. Jsou to společné dovolené, večery u filmu, večeře u jednoho stolu, hry nebo dlouhé cesty autem. A skoro 8 z 10 lidí říká, že nakonec bylo důležitější, s kým tu chvíli prožívali, než kde byli nebo kolik to celý ve výsledku stálo. Pro rodiče je to vlastně docela dobrá zpráva. Nemusíte tak mít pocit, že každý víkend se musí vymýšlet dokonalý program a utratit za to půl výplaty. Dítě si za 30 let možná stejně nejvíc vybaví cestu na dovolenou, při které se všichni hádali o rádio a ze zadní sedačky, to zná každý rodič, zaznělo každých 10 minut, kdy už tam budeme. Tak jestli jste jako děti jeli 6 hodin bez klimatizace, táta tvrdil, že cestu zná i samozřejmě poslepu a řízky se podávaly z alobalu, tak jste nebyli jen tak na ledabilé cestě. Vy jste si v ten moment vyráběli rodinnou legendu. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Aliens. Shut up, Dad.
3: Za novinkou Konec Oak Street stojí režisér David Robert Mitchell, který má na kontě výtečné horory jako Záhady Silver Lake a Neutečeš.
4: Looks like the whole neighborhood's lost power.
3: Konec Oak Street je pro Davida oficiálním vstupem do mainstreamu. Velký rozpočet, velký námět o sousedství přeneseném do džungle zaplevelené dinosaury a velká jména před kamerou. Ostatně Anne Hathaway a Ewan McGregor jsou bez diskuse vynikajícím úlovkem.
5: We can't leave.
6: I think that our neighborhood, our whole street has moved.
3: A že jde o mimořádně ambiciózní projekt, dokládá i producentská účast J.J. Abramse, jednoho z nejvlivnějších amerických tvůrců, který proslul jako mistr záhad.
7: Get out of there, run!
3: Konec Oak Street je zasazený na typické americké předměstí 80. let, takové, jaké známe z hollywoodských filmů. Jednoho dne ale poklidný život obyvatel naruší záhadná kosmická událost. Jejich domy, ulice a celé okolí jsou přeneseny neznámo kam, na místo, kde se to jen hemží dinosauřími zabijáky. Sci-fi thriller Konec Oak Street je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Welcome to Saint-Tropez.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
2: Hezký podvečer. Stát chce příští rok vybrat koncesionáře na úsek mezi Pražskou Ruziní a Veleslavínem. Má jít o první PPP projekt na tuzemské železnici, kdy vláda plánuje spolupracovat se soukromníky. Projekt má stát zhruba 109 miliard korun. Soukromý partner infrastrukturu postaví a bude ji provozovat a udržovat dalších 25 let. Změnu nařízení o lékařských posudcích pro držitele zbraní a střeliva, která má zjednodušit administrativní postupy, projedná v pondělí vláda. Podle návrhu lékaři v budoucnu nebudou muset v posudku při zpracování uvádět prohlášení, že nahlédli do takzvaného emergentního zdravotního záznamu posuzovaného. V posudku budou nově pouze vyznačovat, zda nahlédli do lékového záznamu. Pokud ne, budou muset uvést konkrétní důvod, proč tak neučinili. Jana Čejku dnes čeká druhý finálový start na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant nastoupí v 18.40 do medailových bojů v polohovém závodu na 200 metrů, do kterého se kvalifikoval z 8. místa novým českým rekordem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 dejte pozor, a to ve směru na Ostravu na 193. kilometru. Máme odstavené vozidlo pravděpodobně kvůli defektu. Na Hodonínsku pozor v Bzenci ve Vracovské ulici, kde se došetřuje nehoda.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou oblačno až zataženo, místy s deštěm, teploty nepřekračují 36 stupňů Celsia. Zítra budeme v oblačnosti pokračovat, bude opět zataženo, na většině území bude pršet, jinak odpoledne a večer srážky postupně začnou ustávat a mohlo by se místy vyjasnit. Na teploměrech naměříme od 20 do 25 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky Music Chart s Bobem Švarcem.
4: Přátelé, já jsem si vás přišel tak trošku zkontrolovat, jestli jste mi tady moc nezvlčili. Přece jenom měsíc a půl je poměrně dlouhá doba, takže je potřeba, jak se říká, zkontrolovat škody. I když to má trošku takový negativní podtón, kontrola škod, tak k tomu není určitě důvod, kolegové se o vás starali, to vím, nepochybuju o tom, díky jim za to, ale prostě mě už se po vás stýskalo, už jste mi chyběli, tak doufám, že tahle emoce byla oboustranná a musím teda říct, že sice jenom na skok jsem se na vás přišel podívat, ale zkoukneme to všechno kompletně, jak jste tady hlasovali v průběhu léta, v průběhu prázdninu na webu Evropa2.cz. A musím teda rovnou k tomu zmínit dvě věci. Jednak, a to mě fascinuje každoročně, jo, jak za pár týdnů, kdy ten žebříček já nesleduji, tak jak se může proměnit. Tady jsou jména, co vůbec neznám. No a druhá věc, taky se říká, že léto je taková okurková sezóna, že se jako nic neděje, tak to teda nepřijde. Já myslím, že to neplatí letos, že se toho děje spousta. Mám pro vás tím pádem spoustu zajímavostí. Takže je dobře, že ladíte už 31. letošní Music Chart na Evropě 2. Zdraví Bob Švarc. Ano, jsem to já, dobrý den a pojďme si společně užít 2 hodiny, co teď jsou před náma. A tohle se teda nezměnilo, že hned na začátek tady mám 2 soutěžní novinky na začátek každé hodiny. Tak ta první teď hned je od kapely Kecaj. Nekecám, je to tak, jdeme na to, začínáme, užívejte.
3: Evropa 2 Music Chart.

Jako bych to neříkal hned v úvodu dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2, že jsou tady jména, která vlastně skoro vůbec neznám. Třeba název téhleté kapely, která se jmenuje Kecaj, tak vzhledem tomu, že to jsou holky, jejich, počkejte, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, tak by se to dalo vzít i právě takhle, jakože Kecaj, ale ne, je to samozřejmě v podstatě stylizovaný název, je to jakože kočičí vlastně oči, Kecaj, a je to kapela teda americká, která vznikla v LA, říkal jsem šest holek, tak jmenovitě Manon, Daniela, Lara, Megan, Sophie and Jončí, nebo nevím, jak se to čte tohle jméno. Každopádně vznikly v roce 2023 Kecaj, to díky reality show, jak dnes bývá zvykem, s názvem Dream Academy. Chytl se jich jeden manažer, to zní taky zvláště, chytl se všech, asi ne. Možná jenom jedné, nebo žádné, asi jsou to profíci, tak žádné určitě. No a postaral se o ně tak, že hned vydali album, jinak ten název Kecaj opravdu odkazuje prý na kočičí oko, symbolizuje to, že každá členka kapely má jedinečný pohled a jedinečnou barvu duše, pochopitelně, a dohromady tvoří pestrý a hypnotický celek a taky odráží ten název rozmanitost a jasný pohled do světa hudby. 14. srpna letošního roku bude kdy? Jestli posloucháte premiéru, tak zítra. Jestli posloucháte reprízu, tak to bylo předevčírem. A je to den, kdy se chystají vydat po tom prvním, už vydali druhé, tak teď třetí album s názvem Wild, a právě na něm bude tahle ta skladba s názvem Animal Single, ve kterém zpěvačky prý hledají ten správný rozpor mezi tenzí, mezi naleštěnou verzí osobností, kterou ukazujeme navenek, a nespoutanou energií v nás, a tomu nerozumím. Já vlastně častokrát, když tady čtu vždycky ty anotace o těch písní, tak mám pocit, že se v tom hledá víc, než je potřeba. Prostě je to hezká rytmická písnička a myslím si, že by k jejímu úspěchu mohlo pomoct i to, že jí psal s holkama Ed Sheeran. Tak to je záruka kvality. Takže jestli se vám to líbilo, novinka číslo 1 v tuhletu chvíli za námi. No a novinka číslo 2, můžete zase svoje kočičí oči trošku přivřít, abyste si to užili. Novinka číslo 2 sní je tady Kid Laroi na Evropě 2 Music Chart.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. Tohle byl The Kid Laroi, neboli Charlton Kenneth Jeffrey Howard, celým jménem muž, který bude za pár dnů 17. srpna úplně konkrétně slavit svoje narozeniny. Tenhle ten australský rapper, zpěvák, písničkář a producent. A já jsem se tady o něm jako první informaci dočetl, že pochází z jednoho australského domorodého národa, z Kami Laroi, a odtamtud právě pochází to jeho umělecké jméno, The Kid Laroi. No a to jsem přesně já. Místo, abych tady řešil tu písničku, tak jsem začal se zajímat o ty národy tam. To jsem vůbec nevěděl. Já jsem žil v domnění a myslím si, že spousta z nás, že v Austrálii původní obyvatelstvo byli aboriginci, nebo Australci taky se říká. Tak jsem se právě nechal vyvést z omylu. Samozřejmě ano, ti tam všichni byli, ale úplně konkrétně 500 až 600 různých kmenů tak žilo prapůvodně v Austrálii a dorozumívali se víc než 250 samostatnými jazyky. Takže to máme štěstí, že The Kid Laroi se naučil anglicky takhle pěkně a že mu takhle hezky můžeme rozumět téhle té nové písně. A hlavně teď něco víme, něco nového, že The Kid Laroi je právě z jeho národa, ze kterého pochází. Ten název je Kami Laroi a on Kid Laroi zvolil právě tohleto jméno, aby asi možná i vzdal hold svým předkům a svému původu. Pěkné. Tak on ale samozřejmě může být hrdý i sám na sebe, nejenom na svoje předky, protože se stal jednou z nejrychleji rostoucích hvězd současného hudebního průmyslu. V roce 2021 tak se mu povedlo vystoupat až na vrchol žebříčku toho možná nejprestižnějšího na světě. Možná překvapivě to není Evropa 2 Music Chart, my jsme až na druhém místě. První je Billboard Hot 100 a tam jeho skladba Stay s Justinem Bieberem tak opravdu královala. Tak můžeme si teď jenom přát i za něj, aby stejně úspěšná byla i tahle ta nová věc s názvem Pieces. Je to skladba, která pochází z jeho nového alba, které vydal letos vlastně v lednu, hned na začátku roku, s názvem Before I Forget. Tak, novinka číslo 2, tímto taky vyřešená, no a pojďme se teda věnovat žebříčku, který, jak jsem říkal, je pro mě úplně španělskou vesnicí, protože já tady fakt znám tak polovinu těch jmen a polovinu názvů, ale třeba tady vím, Alok, Jennifer Lopez, to jsem doma, ty si pamatuju ještě z dřívějška. Tak 20. místo, s tím začínáme dnešní hitparádu, myslím jako žebříček.

0: Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2, 20. místo. Alok a Jennifer Lopez, ti už v tuhletu chvíli tak jsou dávno za námi, protože tohle teď na místě 19. byl Justin Bieber s novinkou z minula. Musím říct, že mám radost, že se nám Justin vrátil, už jeho vystoupení na finále světového šampionátu ve fotbale, kdo jste viděli, jak tam letos poprvé v historii byla takzvaná halftime show, neboli poločasová show po vzoru amerického fotbalu, což prostě je blbost ve fotbale evropském sokru, jak se říká, tak musím říct, že právě tohle vystoupení Justina Biebera bylo skvělé, to mě s tím vším tak trošku smířilo. Nicméně, mistrovství světa ve fotbale, to už je taky prehistorie. Stejně jako teď 19. místo a Justin Bieber, nás už zajímá místo 18., takže na něm jsou Užel, Imel Angel a Ultranate. Za chvilinku si je dáme, stejně jako za chvilinku už otevřeme některá z těch mnou slibovaných témat a že jich tady pro vás mám opravdu spoustu. Stejně to jsou jména Imel Angel a Ultranate. No, jak jsem říkal, španělská vesnice, nebo Poláci mimochodem, taková vsuvka, jo. My říkáme španělská vesnice, když něčemu nerozumíme. Víte, co říkají Poláci? Český film, že to je jako v českém filmu, protože oni nechápali tak trošku naší kinematografii někdy v 60. letech, teprve až v poslední době, tak se jim české filmy líbí. No a právě proto používají takovýhle idiom, jakože španělská vesnice říkáme my, oni španělský film. Každopádně, kdyby někdo v něčem neměl jasno, tak už za chvilinku se vás pokusím zase dostat do obrazu a hlavně do naší music chart, která už za chvilinku pokračuje. Tak buďte i dál s náma.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
1: Každý den, takže i dnes, sypeme na Evropa2.cz nálož toho nejlepšího z éteru Evropy 2.
5: Hele, milej divo, na tím chodí 14 dní a už je to její barán, hele.
1: Užívej si svý oblíbence zas a znova. To nejlepší z éteru Evropy 2.
6: To jsme odoběhli Alíku, viď?
1: Denně čerstvé v sekci pořady a záznamy na Evropa2.cz. To, co najdeš na Instagramu Evropy 2, nikde jinde neuvidíš. E2.cz, nejnabušenější instáč českýho éteru. Exkluzivní fotky a videa ze zákulisí vysílání Evropy 2. Unikátní příspěvky ze života moderátorů. Trby, forky, novinky a to nejlepší z našeho éteru. 250 000 z vás ví, o čem je řeč. Vy ostatní se přidejte, ať to víte taky. E2.cz, držíme ti flek i na Instagramu. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum.

To je správný výplach. To, co jsme teď slyšeli v hitparádě Music Chart na Evropě 2 na 18. pozici. Užel, Imel Angel a Ultra na té, ale jako to výplach teď jsem myslel pozitivně, kladně, mně se to líbilo. Stejně jako si myslím, že se nám všem bude líbit za chvilinku místo 17. na něm Bere, jeho skladba Yesterday, Today, Tomorrow, ano, včera, dnes, zítra, pořád se něco děje. Například já jsem teď chtěl se vrhnout na jedno z těch témat, co teda jsem si připravil v uvozovkách, jakože jsem si to přečetl a že se vám to pokusím říct, že mě to zaujalo. Nicméně ještě předtím teda se vrátím ke vstupu minulému, to znamená, vy, co jste to neslyšeli, tak v rychlosti vysvětlím, zase jsem jako obvykle dělal chytrého. A jako já občas se do tohohle pustím a někdy to vyhraju, tenhle souboj s inteligencí, někdy ne, tak jsem tady jako zase v uvozovkách poučoval, co říkají Poláci, jako my říkáme, že něco španělská vesnice, tak jsem chtěl říct, že oni říkají, že to je jako v českém filmu a já jsem prý řekl, že to je jako ve španělském filmu, čím samozřejmě jsem ten vtip úplně zretardoval, nebo vtip spíš tu zajímavost. Takže ještě jednou, aspoň vidíte, že to není připravený, jo? Že fakt člověka to tady napadá, něco zajímavého, tak vám to hned řekne. Tak ještě jednou, my říkáme, když něčemu nerozumíme, je to jako španělská vesnice a Poláci říkají, je to jako v českém filmu. Tak, je to správně? Je to správně. Tak. Všechno důležité pro tuhle chvíli podle mě víme. Víme, jak se to kde říká, když se něčemu nerozumí. Stejně jako víme, co bude za chvilinku hrát v hitparádě na Evropě 2, že to bude Bere. No a potom ještě předtím, než zazní Martin Garrix a Ed Sheeran na místě 16. Tak vám konečně povím něco fakt zajímavého. Tak vydržte.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2, že za 16. nebo na 16. místě za chvilinku budou Martin Garrix a Sheeran. To už jsem říkal, potom taky můžu slíbit 15. Loreen, ale teď se chci věnovat zpěvačce Tate McRae. Jednak mám podezření, že právě Tate McRae je ta, která tady v té jedné naší upoutávce vždycky začíná hodina celá, tak se ozve takový to, jako posloucháš Evropu 2, a já mám pocit, že to tam právě takovou neumělou, ale roztomilou češtinou říká Tate McRae, že nám to nemluvila, ale nejsem si jistý, možná je to taky Zara Larsson, anebo to je někdo úplně jiný, ale myslím, že to je Tate McRae, ke které tady mám teď takovou informaci, takovou zajímavost týkající se jejího soukromí. Začnu tím, že Tate McRae má blízko k hokeji. Totiž její bratr Tucker tak je hokejistou, který hraje za jeden univerzitní tým, takže Tate McRae mnohokrát šla právě svého bratra podpořit na zápasy toho jeho týmu a byla viděna přímo i ve svém rodném Calgary několikrát na hokeji a snad někde tam se seznámila s profesionálním hokejistou, s hvězdou, která se jmenuje Jack Hughes. Možná pro někoho to tak známé jméno není, uznávám, není to Plekanec, není to Jágr, ale Jack Hughes, asi kdo máte rádi hokej, tak tohle jméno znáte. A Tate McRae s ním byla spojována, že spolu chodí, že jsou partneři, no a teď teda podle bulváru ten jejich vztah skončil. Přišel s tím jeden zahraniční bulvární server, který uvedl, že, a to je ta zajímavost podle mě, rozchod neiniciovala Tate McRae, ale právě hokejista Jack Hughes prý v jejich vztahu, to už teda ten bulvár podle mě dost fabuluje, jo? Tak viděl několik takzvaných red flags, jak se říká hezky česky, prostě varovných signálů, že zkrátka ten vztah by nemusel být úplně ideální na celý život, tak se prostě rozhodl poslechnout hlas svého právě že ne srdce, vlastně rozumu, protože on si rozumově uvědomil, že tam něco nesedí. No a prý se teda Tate McRae rozešel. Zatímco její okolí tvrdí, že to bylo naopak, že se rozešla ona, ale ten bulvár přišel nejdřív s tím, že se rozešel on s ní. No je to ve výsledku jedno, prostě už spolu Tate McRae a Jack Hughes nejsou, takže jestli tady těm jste fandili v jejich vztahu, tak bohužel už jim musíte fandit tentokrát odděleně. A já bych to bral jako i docela zajímavé poučení, a sice, že vlastně Tate McRae nám dokázala, že se dají dostat nejenom kopačky, ale jak jsme teď slyšeli, i brusle.

0: Hitparáda Music Chart na Evropě 2 pokračuje a pokračovat bude i dál, třeba 14. místem za chvilinku, na které dosáhl Dermot Kennedy, i když klidně bych mohl říct, že na něj tak trošku spadl Dermot Kennedy. Už prozrazuji, že to je pátý týdne, podrobnosti za chvíli. Teď podrobnosti k prvnímu dnešnímu Future hitu, píseň nová, která ale ještě nepotřebuje hlasy, protože tady určitě tady bude i za týden, takhle ano. Minimálně jednou jako Future hit a potom jako soutěžní novinka, vždycky je Future hit. Takže Robin Schulz a Burps jsou ti, kteří přicházejí se skladbou Better Times. Je to vlastně jenom 2 týdny po tom, co vystoupil právě Robin Schulz, můj oblíbený, musím podotknout, DJ a hitmaker z Německa, tak vystoupil na slavném festivalu, jehož název já se bojím říct, protože vím, že ho neřeknu správně, buď Coachella nebo Coachella, někdo to říká tak, někdo tak, tak už víte, o kterém je řeč, o kterém teď se mluví. No a on tam vystoupil a hned potom vydal právě tuhletu novou skladbu, ke které přizval zpěvačku, která se říká Burps, ale zároveň má taky celé své jméno, logicky Barbara Argyrou, což vy, kteří třeba jezdíte do Řecka, tak víte, že to zní řecky a ona opravdu je to původem řekyně, i když dneska už se dá říct, že to je řecko-americká zpěvačka. Takže ještě jednou Němec Robin Schulz, paní napůl z Řecka, napůl z Ameriky, Barbara Argyrou neboli Burps a novinka, která doufám, že se vám bude líbit, protože my, co tady nasazujeme jako future hity, tak nasazujeme právě s tím, aby vás to bavilo. Tak pojďte to zkontrolovat.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

0: will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she return to my side.
1: Evropa 2 Music Chart. Naše hit paráda a Dermot Kennedy teď na 14. místě. Líbil se vám? Líbil? Jo? Tak proč dostal tak málo hlasů? A je to 5 týdne. To je, přátelé, potřeba změnit do příště, třeba napravit. Tady to ještě jde, tady je ta možnost, že když mu pošlete naopak teď hlasů víc, tak do příště to může být klidně i šplh týdne. A využijte toho, že můžete ještě napravit něco, protože jsou situace, kdy už to nejde. Například následující 13. Michal Schulte. Tady, i kdybychom se rozkrájeli, i kdybychom zavařili hlasovací systémy, tak nic s tím neuděláme, protože po 7 týdnech nás opouští. Takže skladbu Love Sick si určitě užijte, protože tu už v hitparádě neuslyšíte. Možná ve zlaté hitparádě na konci roku, ale to zase by nesměla být dnes na 13. místě. Ale kdo ví? Tak Michal Schulte, 13. No a co se týká toho hlasování, tak pochopitelně ano, něco vypadne z toho aktuálního žebříčku, budou to konkrétně 3 skladby, včetně právě Michala Schulteho, ale jinak tady stále je spousta čekatelů na vaše hlasy, ti tady budou dál. I novinky samozřejmě soutěžní, tak přivítají vaše hlasy. Takže určitě hlasujte na Evropa2.cz u nás na webu, klikněte na Evropa2.cz, tam hned na začátku té stránky úplně nahoře v úvodu, tak je proklik právě do hitparády, najdete celý žebříček a můžete tam dát hlas. V případě, že posloucháte čtvrteční premiéru hitparády, počkejte na 20. hodinu, to spouštíme hlasování. Jestli posloucháte v neděli reprízu, tak se do toho hlasování puste hned teď a stihněte to určitě do úterního poledne, protože to se hlasování uzavírá. Tak hlasujte, poslouchejte, tohle je Music Chart na Evropě 2.
2: Evropa 2 Music Chart.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2. Tady přesně vidíte ten koloběh, když někdo končí, někdo jiný začíná. Darwin by měl radost, protože na 13. místě teď Michal Schulte se rozloučil po 7 týdnech a naopak za chvilinku na 12. místě Luis Capaldi. To je novinka z minula, které se dařilo až tak, že se právě dostala do top 20. No a jinak, já jsem tady dneska v úvodu říkal, že mám pro vás zajímavosti různé a že okurková sezóna letos v létě neplatí. Beru to zpátky. Ta zpráva mě sice zaujala, ale když se nad tím zamyslím, tak je to vlastně úplná blbina a potvrzuje to, že okurková sezóna existuje, protože myslím si, že mimo léto bychom se nedověděli, že zpěvačka Ava Max měla problém ve výtahu. Ale zase na druhou stranu fakt to byl incident, který myslím, že kdyby se stal komukoli z nás a možná se stal někomu z vás, že jste uvízli ve výtahu, tomu věřím, to se opravdu stalo leckomu, ale že třeba ten výtah se s vámi i trochu propad, tak věřím, že to v člověku může zanechat i trauma na jeho psychice, tak Ava Max přesně popsala tuhle situaci, co se jí stalo při dovolené na Floridě, v Miami. Uvízla ve výtahu, jenomže tím to neskončilo, najednou ten výtah se propadl o 5 pater. 5 pater se zřítit s výtahem, naštěstí teda to nedopadlo úplně na dno té výtahové šachty, ale i tohle podle mě stačí, to je jak turbulence v letadle a tam v tom výtahu předpokládám úplně Ava Max připoutaná nebyla. Takže zkrátka opravdu to v ní zanechalo tak hluboký a záporný negativní dojem, že prý dnes raději volí schody. Což si myslím, že vlastně není tak úplně špatně, to bych doporučil všem, jako jestli máte na výběr schody nebo výtah, tak myslím si, že je dobré udělat i něco pro své zdraví, že člověk ty schody vyběhne a navíc vám nehrozí takováhle nepříjemná situace ve výtahu. No, takže můžeme jenom poděkovat tam nahoru, že Ava Max se nic nestalo a vlastně si tak říkám, že jsem si vždycky myslel, že nejhorší věc, která se interpretovi, zpěvákovi nebo zpěvačce může stát ve výtahu je, že v tom výtahu bude znít, že tam uslyší svoje písničky, ale tady jsme teď slyšeli, že může dojít i k horší situaci. Naštěstí dopadla dobře. Evropa 2 Music Chart.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2, Music Chart.
1: Nemůžu to vyloučit, že někomu z vás se to přihodilo, že jste přišli o první hodinu dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2 a teď samozřejmě chápu, cítíte se lehce zmatení, lehce bezprizorní, tak nebojte se, dá se to ještě napravit, jednak tím, že si dáte se mnou hodinu druhou a taky, že já vám v rychlosti zrekapituluju tu hodinu první a taky pokud posloucháte čtvrteční premiéru, tak si v neděli můžete dát reprízu. Úplně ve stejném čase, 18 až 20, tak vlastně se tam nic nemění, běží to úplně stejně jako při té premiéře. Že akorát už prostě to překvapení je trošku menší, když právě tu premiéru znáte a nebo slyšíte tu rekapitulaci, tak pojďme od 20. místa po 11. se na ty výsledky podívat, jak to prozatím vypadá. 20. místo Alok, Jennifer Lopez, místo 19. novinka z minula od Justina Biebera, Užel, Imel Angel a Ultranate na 18. pozici bere, potom 17., 16. Martin Garrix a Ed Sheeran, Loreen 15. Potom jsme tady měli pát týdne pro Dermota Kennedyho, tak je to takový pád malinký jenom z 10. na 14., ale pád to je, takže hlasy pro Dermota Kennedyho jsou potřeba. Naopak už nejsou potřeba pro 13. Michaela Schulteho, protože ten po 7 týdnech se s námi loučí. Luis Capaldi ten už hlasy dostal jako nováček, takže postoupil na dnešní 12. místo. A šplh týdne, tak nám uzavřel tu první hodinu, kterou možná jste někteří neslyšeli, z 18. na 11. poskočil Miles Smith, takže takhle optimisticky ta první hodina skončila. No a optimisticky začne teď zase ta hodina druhá, protože jednak už je nás zase víc, vy co jste neposlouchali, tak už posloucháte, ale hlavně tady mám novinky, kromě těch dvou prvních, které už jsme slyšeli, novinka číslo 1 Kids Eye a novinka číslo 2 The Kid Laroi, tak teď novinka číslo 3 už je připravena a s ní Lost Frequencies a Karin Lomax. Tak jdeme na to.
0: Evropa 2, Music Chart.

Opět zdravím z agentury pro uvádění omylů na pravou míru, tak trošku naše hitparáda Music Chart na Evropě 2 má i tuto funkci, protože byste nevěřili, kolik lidí, a to včetně kolegů mých tady na Evropě 2, si myslelo, že Lost Frequencies je kapela a přitom to je jednotlivec. Já jsem teda mezi ně patřil, než jsem si to zjistil, že to je belgický DJ, který se jmenuje Felix De Laet, což vlastně zní taky docela dobře, ale Lost Frequencies je přece jenom jakože větší perda, tak jeho fanoušci mu to vracejí, že je hvězdou, a to tak, že si ho poslechne víc než 25 milionů posluchačů měsíčně třeba jenom na Spotify. Má za sebou jenom letos spoustu vyprodaných vystoupení a spoustu prestižních festivalů. No a na začátku vlastně léta tak vydal novou skladbu, kterou teď jsme slyšeli, Levitol se jmenuje, a je to prostě taneční pecka, jak jsme zvyklí právě od tohohle umělce, a stejně jako jsme zvyklí, že si přibírá různé jiné umělce, většinou nějaké zpěvačky, tak tohle, co teď tam bylo slyšet, ten vokál, tak byla R&B zpěvačka z Atlanty, Karin Lomax. Novinka číslo 3, Lost Frequencies hlavně teda, pod ní podepsán. No a ještě novinka 4. zbývá, a nechci to vlastně říkat takhle, jako že něco zbývá, když ta novinka 4. je od Miraje a od kapely Miraj. Pojďme si je užít.

pokud jste cítili teď letní vibe, letní atmosféru v novince od Mirai, tak se jim povedla ta novinka číslo 4 v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2. Já jsem to tam teda opravdu cítil, takovou tu náladu léta, toho horkého léta, které konec konců letos prožíváme. A teď ještě to podtrhnu tím, co o písni s názvem Malinový sirup říká přímo Mirai. A myslím si, že všichni máme buď tohle taky někde v sobě z dětství, a nebo máte nějakou podobnou příjemnou vzpomínku, která vám tohle to připomene, tak Mirai říká, malinový sirup je pro mě symbol dětství a léta. Dělávala malinový sirup kdysi moje babička, která měla obrovskou zahradu. Celé prázdniny jsme trávili u ní na vesnici a bylo to fakt hezký období. I hudebně je malinový sirup trochu návrat ke kapele bez příkras. Tak to se povedlo. Já jsem to opravdu, jak říkám, v té písni cítil. Myslím si, že kdo má srdce a kdo si užívá léto, tak to tam cítil taky. V novince od kapely Mirai. V novince číslo 4, která předchází už otevření první desítky, top desítky, a tady je zase pro mě velmi zvláštní, ale vlastně zajímavé spojení Alesso a Pendulum na 10. místě v dnešní chart.

Před chvílí jsem říkal, že zvláštní spojení, ale skvělé spojení. Teď Music Chart na Evropě 2 nabídli Alesso a Pendulum na 10. místě. No a já už teď nabízím i místo 9. Po 7 týdnech se loučící Ariana Grande na něm. No a potom taky, nechci ztrácet čas, tak vám to teď hned řeknu, že nás čeká hudební zpátečka do roku 2016. Počkejte si na to.

0: Ariane Grande, díky. Teď jsme ji slyšeli na 9. místě. Já už do toho můžu mluvit, jednak je to pořád stejný dokonce. A navíc já mám co říct, jednak že nás za chvilinku čeká na 8. místě Sombr. No a hned potom taky už slibovaná hudební zpátečka a s ní výlet do roku 2016. Do léta roku 2016. Já myslím, že to je skvělá pozvánka, abyste i dál byli s náma, abyste i dál poslouchali Hitparádu na Evropě 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

Evou Farnou za chvilinku bude pokračovat hitparáda Music Chart na Evropě 2 sedmým místem, předtím ale hudební vzpomínání. Jak se vzpomíná třeba po létě na letní lásky, tak pojďme vzpomínat na letní písničky roku 2016. Začnu, a vemu to dneska rychle, musím, nic jiného mi nezbývá, tak začnu ukázkou, jednou novinkou z té doby. Alvaro Soler, Sofia je právě z roku 2016, z léta.

Jakože tehdy to byla novinka, jo, aby to někdo nepochopil špatně, že tohle hrajeme jako aktuální novinku. To bychom teda opravdu přišli trošku, jak se říká, s křížkem po funuse. To mi ne. My teď jenom připomínáme ty starší kousky a teď rád připomenu i Sebastiana, který v roce 2016, v srpnu 2016, tak tady byl se skladbou, která samozřejmě zní zase třeba trošku jinak než ta současná tvorba, ale taky skvělé.

Přece jenom Sebastian od té doby trošku přitvrdil, ale to je naprosto v pořádku. No a ještě pojďme si dát jednu ukázku před prvním místem. Osmé místo a jedna z mých srdci nejbližších skladeb vůbec. Možná to nepochopíte, proč zrovna tohle, ale prostě to tak mám.

0: Music is my best friend.
1: Ale Farben a Unotas, Please Tell Rosie, já to prostě miloval a stále vlastně miluji. Nicméně musíme jít dál po ukázkách, tak rovnou první místo celé kompletní v celé stopáži. Debbie a Marcel totiž byli vítězové toho 11. srpna 2016, tak tady jsou pro připomenutí.
2: Evropa 2 Music Chart. Hudební zpáteč.

Možná, když nějaká píseň končí po maximálních 7 týdnech v hitparádě Music Chart na Evropě 2, tak bych to o ní měl říct předtím, než se rozezní, protože pak byste třeba mohli být smutní, že jste si ji neprožili tak, jak byste chtěli, tak na 6. místě, ale teď opravdu se loučili Antonín Herbeck a Brandon po maximálních 7 týdnech, takže velký úspěch. Za chvilinku místo 5. na něm Martin Harich a Sarah C. A mezi tím taky ještě druhý future hit, neboli druhá mimo soutěžní novinka od Normy Jean Martin. Netřeba představovat tuhle umělkyni, která má za sebou obrovský mega hit Overdrive z Offenbach. No a teď se ale prý definuje jako dancepopová umělkyně, opravdu se vším všude. Prostě oficiální krok právě do této sféry, do tohoto segmentu s písní Encore, kterou teď nabízíme mimo soutěž. Evropa 2 Music Chart.

Na Evropě 2 v hitparádě Music Chart dnes už vlastně v žebříčku zbývají jenom 3 písně, přesto řeč bude o písních 5. V podstatě to takhle můžu shrnout, protože teď jsme na 4. místě slyšeli spojení Krištof a Dominik Aládža a

0: Přesto ještě, i když zbývají tři v žebříčku, tak zmíním ještě jednu skladbu, a to novou od Madony. Denseteria se jmenuje a je to dneska naše ukázka ze zahraniční hitparády. Je to z Itálie, rádio DJ Italy, tak právě teď tuhle píseň hraje a v jejich hitparádě na prvním místě. No a Madonna právě touhletou písní tak vzdává, si představte, hold legendárnímu stejnojmenému klubu Denseteria, kde právě ona na začátku 80. let odstartovala svoji hvězdnou kariéru. A já myslím, že ani jí tehdy nenapadlo, že za nějakých 45 let tak stále bude patřit mezi největší světové hudební hvězdy. A jestli jí to napadlo, tak stejně má teď určitě radost, že jí hrajeme i tady u nás na Evropě 2 jako ukázku zvenku.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

0: Tak za mě dobrý, musím říct, i po té dlouhé době, co jsme se neslyšeli, tak myslím si, že tady je všechno v pořádku. Muzika, maximum muziky, skvělé, vaše hlasy samozřejmě tak dostačující. Nikdy jich není dost, ale díky za ty, co k nám chodí, výsledky si myslím, že se celkem povedly, i když teda mezi těmi vypadnuvšími, tak mě minimálně jedna skladba překvapila, ale prostě celkově, když to shrnu, tak je to dobrý. Léto se zatím daří i tady u nás v hitparádě na Evropě 2. Tak kompletní výsledky, než vyhlásíme vítězné první místo, začnu teda těmi, co vypadly, tak po 7 týdnech Damiano David, taky Rasmus a Nico Wilhelm a taky Dara. Ale co mě trochu překvapuje, že po jenom 2 týdnech Atmo Music se Sebastianem nás opustili, no tak nepochybuji o tom, že si to všichni jmenovaní vynahradí příště. A to třeba už velmi brzy, že se dostanou zase mezi novinky, které teda dneska byly tyto slyšet. Novinka číslo 1 Cat's Eye, novinka číslo 2 The Kid Laroi, novinka číslo 3 Lost Frequencies a Karin Lomax a novinka číslo 4 Mirai. Vlastně mají poměrně to jednoduché asi 3 z těch 4 novinek, protože ty se dál dostanou určitě, protože 3 písně z toho dnešního žebříčku vypadnou určitě po 7 týdnech, ale zase ty písničky jsou 4, takže stejně je potřeba těm novinkám, jestli se vám líbily, dát hlasy, aby právě ta jedna, co nepostoupí, nebyla ta vaše favoritka. Top 20 každopádně dnes má tuto podobu: Alok a Jennifer Lopez na 20. místě, Justin Bieber s novinkou na 19. Užel, Emil Angel a Ultranaté na 18. bere 17. na 16. pozici Martin Garrix a Ed Sheeran, Lauryn pak 15. Místo 14. je pádem týdne z 10. pro Dermota Kennedyho, Michael Schulte potom na 13. místě se loučí po 7 týdnech, další novinka úspěšná Luis Capaldi na místě 12. Šplh týdne, to je taky úspěch pro Miles Smithe, z 18. postoupil na 11., poskočil na 11. Místo 10. pak obsadili Alesso a Pendulum, Ariana Grande se loučí po 7 týdnech na místě 9. Somber 8., Emma Farnas 7., další loučení potom na místě 6. Antonín Herbeck a Brandon. Novinka, jedna z těch velmi úspěšných, potom na místě 5. Sara C a Martin Harich, Krištof a Dominika Ladža, to už je místo 4. David River místo 3. Anika Iris pak teď byla slyšet na místě 2. No a někdy se to stane, že novince se tak daří z toho předešlého týdne, že rovnou postoupí a skočí na vrchol, a to se přesně stalo dnes. Yes. Takže vy, co jste poslouchali před týdnem, víte, že to je úspěch kapely Post It, takže já tímto gratuluji kapele, ale samozřejmě neusnout na vavřínech je potřeba, to platí jak pro kapelu, tak pro její fanoušky a pro vás všechny, co hlasujete k nám do hitparády na Evropa2.cz. Hlasujte, aby ty výsledky za týden zase byly podle vašich představ a podle vašeho gusta. A já teda za týden sice u toho nebudu, ale za 14 dní to opět spolu s vámi velmi rád zkontroluji. Já už teď se na to moc těším. Mějte se nádherně, užívejte léto, ono to vypadá, že už je v koncích a vůbec to není pravda. Polovina srpna, si myslím, že je v podstatě ještě čtvrtina prázdnin před námi, ještě spousta se toho dá stihnout. Třeba i to hlasování k nám na Evropa2.cz, taky samozřejmě poslech Evropy 2. Mějte se prostě nádherně, super léto. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2.
1: Umírám, celý se klepu, asi umírám,

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, hezký večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Už se nám zase zkracuje to světlo.
1: No dávno.
2: No jo, no.
0: Jsme zkrácení.
2: Zase sedny.
0: Kdybyste si mohli vybrat, chtěli byste to mít jako ve skandinávských zemích?
2: Já jaro, celý rok.
1: Ne, hele, byl jsem v Norsku na návštěvě, je to nádherná země, ale jako ty právě to pološero, který je celý den, nebo jak to je prapodivný, no. Samozřejmě v různý časy v roku je to různě, jasně. Ale...
0: Nepotřebujete v noci vidět? Jako...
1: Ne, no,
2: ne,
1: naopak.
2: To ne, ale jako jaro nejvíc.
1: Jaro nejvíc. Která země je, má furt jaro třeba?
2: Já je něco jako jo? Já to zastavu, kde nejezdil, jakoby...
0: V Brně?
2: Tam je pozim celý rok, kámo.
1: Která země?

0: Nedělní brzda Evropa 2, Nasty, Arny, Vojtáno, hoši. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, zabrousím do sportu trochu. Novým trenérem české reprezentace se stal Španěl fotbalové reprezentace Santi Denia. Co si o tom myslíte, že máme Španěla jako trenéra repre? Mně se líbí ta odvaha teda svazu konečně angažovat
1: určitě,
0: někoho
1: určitě
0: ze zahraničí.
2: Tak, za prvý vyhráli mistrovství světa, tak asi to je takový, že si člověk myslí, že když přitáhnu z té samé země toho člověka, ale je
1: má,
2: to možný.
1: On má dobrý výsledky z mládeží nějaký,
2: je to pravděpodobný. Samozřejmě, že první, co člověka napadne, jak kdyby jako, a v Čechách už došli?
1: No, došli, jsme, no.
0: No, jo. Už před 30 lety.
2: ale zároveň já teda musím stát i na straně těch trenérů. Ta repre, ty jako trenér tam toho moc nic neuděláš.
1: Ale zrovna u toho fotbalu jako si, to, no, si to nemyslím.
0: Proto
1: no.
0: Si trenér.
2: Ano.
0: To víš, že uděláš. Všechno uděláš. Jako.
2: Dobře.
0: Tak sleduješ, vybíráš. No ne, tak teď to je strašně jako... Jak neuděláš?
1: Jako u jiných sportů já ti rozumím, jo. A taky dost často si myslím, že to je prostě na výkonu toho sportovce.
0: Tak jako jasný, tak biatlon, tak poskládáš, máš tady jich 6, co umíš ze vzduchovkou, tak vybereš 4. Ale...
1: To by Arny hned s flekou mohl dělat.
2: Přijel si na Vrabčáky v mládí, takže no. Jsi biatlonista v podstatě.
3: Jakoby show.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty. Napadla mě jedna věc, jo, protože teďkon doma jsem něco opravoval a říkal jsem si, to je neskutečný, že všechno má svoji životnost. Mm-hmm. Udělal jsem si terasu z betonu, říkal jsem
1: ta?
0: Si, musíš jí opečovávat a ano. Taky má svůj životnost.
1: Ano. A to ji nemáš zase tak dlouho.
0: No tak neříkám, že teď to potřebuje, ale jako nějakou impregnaci a došlo mi, že všechno se rozsype. Chtěli byste, aby se všechno zastavilo tak, jak to dneska je, včetně toho, jak vy vypadáte a jak držíme.
1: Já bych chtěl, aby se to zastavilo trochu dřív a teď nemluvím o sobě.
0: Ale o té terase.
2: Jo.
1: O tom všem, jakoby. No.
0: A to by si
2: a v jakých letech bys to zastavil?
1: Ale tak jako super byly samozřejmě ty bláznivý devadesátky. Kdo je zažil v produktivním věku, to byl trošku český Woodstock. A mně se líbila ta atmosféra, že fakt ta nálada v té společnosti byla chvíli opravdu dobrá. Kvůli tomu bych to jako někde zastavil. A pak já to vždycky říkám, já bych chtěl zažít 50, 60 v Americe.
2: Jo, tak to bychom si dali.
0: Jako na rozky?
1: Růžovej Cadillac a tyhle věci, no.
0: Dobře, tak teda, když jsme přišli na tu notu, kdybyste to chtěli zastavit, tak ty bys se chtěl zastavit kdy, Vojtí?
2: Jo, hele, já bych s Arnym klidně 60, 70 a chodil po Woodstockách.
0: A kolik by vám mělo teda bejt?
1: No tak, abych měl sílu, už jsem něco věděl, 30?
2: Čověče, ve 30 se mi to začalo lámat, první krize 35. středního věku, takže já bych dal naopak.
1: Jo, dřív.
2: 25. Jo. 25.
1: Mně by se líbilo, že už bych jako něco věděl, že už bych malinko najeto.
2: A jasně.
0: A teď jsi teda už chytrej, už jsi spokojený.
1: Kámo, já se z toho zblázním s tím moudrosti jednou normálně.
2: brzdi trochu.
3: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
4: Tak co, těšíte se?
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Zprávy, nesprávy na Evropě 2, fejkovky neboli fake news.
1: Arny.
0: Ze sportu. Letošní Wimbledon je plný překvapení. Djokovic Rafovi vynadal, ten zblendl a pak ho porafal. Já už jsem to Serena.
2: Je, to bylo krásný. Česko se ještě nestačilo zotavit z extrémně teplého počasí a už přes něj přechází další vlna zeber.
3: Agáta Hanichová se přihlásila do orchestru, chce hrát na nástroj, který dobře píchá, tedy hraje na včelo. Včelo.
2: No, klasický včelo.
4: Brzda Evropa 2. Aneb Jakoby Show.

0: Mistr Evropu 2 nedělní brzda na sty Arny Vojtáno. Nějaký týpek našel ztracenou hru z Pokémony, po 20 letech ji našel a prodával ji a na nějaký nadšenec mu za ní zaplatil 230 tisíc korun za takovou jako starou videohru. Pokémoni je vlastně fenomén, že já už jsem v té době, kdy byli, tak to už jsem jako byl lehce za puber, takže už mě to nevzalo. Je tady nějaká retro hračka, na kterou si vzpomenete, co byl trend? Jako
1: Sega.
0: Ve vašem mládí, jasně.
1: A dokonce tady od nás z rádia Petr Žíbal, si kupuje tady ty, jako pro nás, asi jako bleble, tak to znamená sbírá. A pak tady máme ještě jednoho kamaráda, ten je z našeho konkurenčního rádia, přesto kamarádského rádia, a ten tady ty retro věci vykupuje, čistí, prodává.
2: Hezky.
1: A má magneťáky.
3: Tady z těch her, promiň, nebo z těch hraček, za mě Merkur.
0: Jo.
3: Ale ještě úplně v živý paměti mám auto na ovládání, ale na kabel, co si za ním chodil.
1: Jo, taky jsem měl.
3: Musel stíhat. To našel bych víc těch retro hraček.
0: Jo.
3: Nebo z bráchu, taková ta vysílačka, to bylo jenom takový plastový kolečko, vlasec a ty jsi byl 20 metrů dál, ono to přenášelo zvuk.
2: Jo, to jsme spolu dělali skelínku.
1: No, jasně, my jsme potom dostali vysílačky a oni nefungovaly a táta říká, musíš do ní mluvit na hlas. A vlastně to fungovalo tak, že my jsme mluvili na hlas a slyšeli jsme se v obytě.
0: Tak to je hodně retro hračka.
4: Jakoby show.

0: Je tady Samofor a je tady téma tlumič. Na tohle téma jsme zkusili vymyslet tři vtipy.
1: OK.
2: Tak otvírejte.
1: Já otevřu. Dva týpci se potkají na střelnici a jeden říká, ty jo, máš nějakou novou flintu, ne? A co ten tlumič? Jsem takový ještě neviděl. A on říkal, no to je tlumič z Michaela Jacksona. A on říká, fakt jo. A jak to funguje? A chlap vystřelí a ozve se.
2: Udějte ještě jednou.
0: Tak to jsem nečekal, to si zabel.
2: Takový obeznější pán má v autě míč. Má tam balón prostě a druhý si k němu přisedne a říká, ty Franto, proč se ho furt táháš ten balón? Dítě, jako ty vůbec nejseš jako pro balónní typ. A on říká, no kdyby se mi zlomila pružina, tak vezmu ten balón a udělám si tlumíč. No tak to je okay. Šestá, pátá třída.
0: A já mám tak druhou. Jedou dva lupiči vyloupit banku a ten jeden říká druhýmu, proč to auto tak skáče, to jsou hrozný rány, když nám slyší celý město, s tím nikam neujedeme, když se to rozsype. A ten druhý, tak si říkal, že mám dát na bouchačky tlumiče. Chápete, jako z toho auta, že tam dal tlumiče.
2: Jo, takhle.
0: Jo, takhle. Maximum muziky. Evropa
3: 2. Brzda. Evropa 2. Jakoby show.

0: Evropa 2, nedělní brzda. Nedávno jsem opět slyšel jeden výrok z nejmenované konference, která byla těžce motivační a pro ty mladé ročníky. Že tam ten motivátor říká, hele, i kdybych dělal cokoliv, bys tady na hlaváku vytíral veřejné toalety za litr na hodinu, nebo za nějaký obnos, jako který je přepálený vůči klasické hodinové sazbě, tak bych to dělal. Jo. A teď bych si jako, to byla taková jako motivační řeč, takže jako to, že jste se vy dva nedostali do motivace, to je druhá věc, ale když už jsme u toho, takovouhle věc byste, kde je ta hranice v podstatě toho, kdybyste za to dostávali?
1: No, tak těch peněz a nějaký sebeúcty asi, taková takový rozhraní, jako, a jestli bych vytíral v pohodě, ne za litr na hočku, to ne,
0: my jsme nedávno málo říkali, a ty si to potvrdil, že by si klidně oběhl nahý na Václavák, no, kolik bys si za to musel dostat, abys to udělal každý den jednou?
1: Každý den oběhnu Václavák na jo.
0: Nahatej.
1: Ale mě tam vůbec nejde o tu nahotu, mě tam jde o to běhání.
2: Co pan Hatej, to chodí furt, ale aby se rozeběh.
3: Jakoby show. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Oh, father, tell me.

0: Polovina dnešní brzdy, takže včera, dnes a zítra slaví svátky Hanka, Jáchym a Petra. Já popřeju Hance, báseň se jmenuje Hanka má ráda svoji večerku. Hance je do tance, když balí Vietnamce.
1: Zadání další než báseň.
0: No, to tak je.
1: Jáchym měl dnes čočky tuny, smrdí jak spálený traktor gumy. Já jsem tam chtěl dát ten traktor.
2: Já tam, super. Já mám Petru, a to je, takže to mám pro manželku. Oslavujem Petru, ujíždí na retru. Tak ve starém svetru skočím na svou Petru.
0: Yeah, no. Tak hezký večer.

0: Evropa 2, nedělní brzda. A Vojti, ty jsi měl něco na jazyčku.
1: Měl jsem na jazyčku. Narazil jsem na zprávu, že jeden Američan strávil 8 hodin v odpadní nádrži mobilní toalety, protože mu tam spadla limonáda.
0: To dává smysl.
1: Takže zřejmě v plechovce uzavřené, asi to nebyla jako otevřená flaška, mu spadla prostě do tojky a on teda se pro ní vydal a zůstal tam. Je to hodně nechutný, ale situace se může stát. Já předpokládám, že kvůli limonádě vy byste to neudělali, ale kvůli čemu byste byli schopný do té tojky jako vlézt?
0: Podle tam toho, jaká by byla příchuť.
1: Tý tojky.
2: Milion euro v kufříku.
1: Milion euro v kufříku.
0: My jsme dneska hodně motivační, jsme probírali.
2: Tak peníze, no.
0: No, viděl jsem film, jak se to jmenovalo, jak tam utíkal, to je jedno, než bych to popsal. Každopádně byla tam situace, kde frér utíkal před vrahem, aha, skočil do tojky a předtím, než tam do ní skočil, tak vzal toaletní vyčerpanou ruličku, jenom ten vnitřek kartonovej, dal si ho do pusy a zapustil se do té tojky a dejchal tady tím. Takže on to udělal, aby nezemřel, protože ten vrah měl
1: zbraň. To je motivace.
0: A to byla pro něj silná motivace. Tak to bych asi si dokázal představit. Jako
2: to by byla smula, kdyby na toho vraha zrovna to přišlo teda. On řekl, hele, tojka.
1: A rovnou do šnorchlu.

0: Posloucháte Evropu 2, tedy naše jedna z nejdelších oblíbených rubrik, jakoby hádanka na Sty Arny Vojtáno.
1: Co udělá křesťan, když se příliš napije? Co udělá křesťan, když se příliš napije?
2: Postu věcí a kterou?
1: Druhou. Jde se biblejt.
2: Krásný. Jak se jmenuje akční hrdina z 90. let, který miluje sýr? Akční hrdina z 90. let, který miluje sýr. Parma Jean-Claude Van Damme.
0: Žárka, to bylo na druhou vždycky. Víte, jak to vypadá ve válce, když jsou k sobě vojáci slepený?
1: Ne.
0: Jak to vypadá, když jsou? Na západní frontě klich. Slabší, no.
2: Klihem se lepí.
1: Jo.
0: Jo, ty nevíce klich. Aha. Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2. We want to eat the light when it's burning low. Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Via.
4: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa Via. I can do this with my eyes. Europa Via.

0: Evropa 2 nedělní brzda, protože už máme později, tak tady můžu vyndat téma, který jsem našel na internetu. Muž zavolal normálně policii, protože mu dealer prodal špatné drogy. A teď mi řekni, ty, kdybys byl policajt, jak bys to cítil?
1: Zrovna tady v tom jsem si vybral roli policajta, no jasně. No tak za tu přínost, tak bych mu dovez nějaký dobrý matroš, bych mu dal pokutu.
0: A co byste rád teda? Co nabídnete? To je až odvaha občas, jak člověk se cítí ukřivděně.
1: Hele, ale není to poprvé, co se něco podobného stalo. Já vím, že už několikrát třeba měl někdo nelegální políčko marihuany, tomu, to se tak krade většinou, že jo? Když to nemáš dobře zabezpečený, někdo mu to posekal a on zavolal policajty. Jo. Aha, takže 20 kytek, jo? Zajímavý.
0: Krát 15 měsíců.
2: Když ono záleží drogy a drogy, když někdo tady pěstuje trávu, tak mi to přijde dost v pohodě.
1: A já myslím, že už to i v pohodě je, no, do několika kytek.
2: A když někdo zavolá kvůli tomu, že světej nevím po čem, tak mi to v pohodě nepřijde. A takhle já jsem moudrej.
0: A když jste naposledy, volali na policii?
2: Já jsem volal na policii, počkej. Jsi před dvouma rokama, já nevím proč, někde na silnici. Já jsem normálně v noci už
0: neměl,
2: vím...
0: Ne, ty jsi neměl tu dálniční známku,
2: tak jsem zavolal, co mám dělat.
0: No, na sebe poslal.
2: Ne, já jsem volal v noci, protože jsem na dálnici viděl nějaký předmět, kterým jsem se na poslední chvíli jako vyhybal, fakt.
1: Jasně.
2: Jako tak jsem zavolal mě na 158, že to tam prostě leží.
1: Hezky, hezky.
0: No.
1: Já jsem naposled volal a Arny, ty jsi u toho byl vlastně částečně. Já jsem bohužel boural s autem,
2: ano.
1: A to auto samo začalo volat policajty, já jsem je volat nechtěl, ale ono to normálně samo to SOS a najednou, měl jste nehodu, sakra, takže já jsem volal vlastně nedobrovolně, ale přijeli tak skvělí jako policajti a Arny navíc jako psychická podpora.
2: Pojďme si to říct, Vojtáno boural v žebráku.
1: Je to tak.
2: Tehdy asi 500 metrů od mýho bydliště. Naštěstí to teda dopadlo dobře a nevypadalo to dobře. Jako
1: nevypadalo vůbec, to vůbec.
2: Ta situace byla opravdu jako nepříjemná. Tak jsem ti přivez tenkrát teď, ten Citroen.
1: A nějak jsi mě podpořil.
2: A bylo to jako dobrý. No tak ještě jsem volal, teď jsem sejmul srnku. Jsem vlastně taky volal policii, vidíš.
0: Aha.
1: Co vlastně, no, jaký je správný postup, když sejmeš teda zvíře? Zavoláš policii?
2: Ne, její rodiče nejdřív.
1: Jo, jasně. Požádáš o ruku.
2: No.

0: Je tady Vojtánova otázka, jsme chtěli říct na Stákem, požádat Vojtána o jeho otázku, kterou si na nás, ale na vás, milí naši posluchači, kteří posloucháte Evropu 2, Vojtáno připravil.
1: Tak a teď upřímně, hoši, čeho se bojíte? Čeho se nejvíc bojíte?
0: Já normálně to mám asi z dětství, asi docela bojím jako v noci ve tmě. Jako,
1: jo, máš to?
0: Trochu jo. A nesnáším hmyz, to mám teda fobii. Jako jasně, podstatě, takže... Jako zmizu, jako pavouci a tyhle věci fakt.
1: Jasně, takže zavřít tě do tmy a dá tam nějaký pavouky a máme ho zábavu postaráme.
0: No, máte o jednoho míň tady.
1: jasně. Nasty, bojíš se něčeho vůbec?
2: Asi když mi manželka píše strohé zprávy a já mám přijet domů.
1: To je horší, než tmá pavouci.
0: To může mít na zádech. Půlmetrovou
2: krajtu.
0: Krajtu, a což je můj nejoblíbenější pavouk. A...

novinky Evropy 2. Dark Day. Tvoje nová muzika. Lost Frequencies. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: Dnešní brzdy, Vojtáno, Arny a Nasty se budou loučit. Možná největší strach jsme probírali v posledním vstupu. Vojtí, ty máš z čeho největší strach?
1: No tak když pominu takový ty jako o rodinu a tohle, tak prostě já z těch hadů, no. Jako, a my jsme teď se koupali u řeky a plavala tam užovka ve vodě. A jako já jsem fakt trapný v těch situacích.
0: Jak to vypadá?
1: A mezi tím šestiletý dítě jich tam vzalo do ruky a někam neslo, jako úplně v pohodě. Takže u mě to je jednoduchý, ne? Já mám prostě tady ty hadí.
0: Ty zachránili, to je hezký. No, tak to je všechno, to je všechno. Vy jenom, jak to máte furt ty zvířata, tam nemáte třeba jako...
2: Mám.
0: Jako lidi, který...
2: Mě napad který, strach ještě.
0: Strach,
2: já se strašně bojím, fakt, ale někdy, tak si vám dostává.
1: Yes,
2: ale že to je někdy tak složitá situace. A že to tak není, jak řešit, já se strašně bojím, že se jednou posedu na veřejnosti.
0: No.
1: To se stalo Tkánovi.
0: A už se nebojí.
1: Je to možný, už se nebojí. Ten už se nebojí.
0: To přebyl. Maximum
3: muziky. Jakoby show. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.
2: I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy.
6: Německa.
7: Frontčas bez uch.
0: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Jo!

novinky Evropy 2. Tvoje nová muzika. Mark Dan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky. Maximum nový muziky.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To ten já,
1: ale ne. Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Ahoj.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
1: Iveto!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveto!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to není možný.

0: Barcamp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.